0: A sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mě zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Rádio FM+.
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
0: Rádio.

špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Šmucler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.šmucler.cz

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.

0: Radio FM Plus.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

0: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
1: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
0: Firma Elitex se 70letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
1: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
0: Elitex.
1: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme na konci května platit podobně. Analytici totiž žádné velké změny cen neočekávají. Ceny benzínu podle nich tlačí nahoru současně dění na trhu a také začínající motoristická sezóna. Naopak u nafty je poptávka stabilní a její ceny na burze spíše klesají. Bolest byla tak příšerná, že jsem se nemohla dotknout ani vlasů. To je výpověď ženy, která přežila hantavirus. Zákeřnou nemocí se přitom měla nakazit už před zhruba 30 lety. Tehdy to bylo velmi neznámé onemocnění a lékařům dlouho trvalo, než se ho podařilo diagnostikovat. Dnes se virus vyskytuje po celém světě, zejména v místech, kde žijí hlodavci, co ho přenášejí. Čeští hokejisté měli včera volno a toho využilo sousední Slovensko. Porazilo Dány a posunulo se před nás na druhé místo tabulky. Včera vyhráli i hokejisté favorizované Kanady, kteří se výhrou nad Norskem posunuli do čela skupiny. Češi, kteří budou odpočívat ještě dnes, jsou zatím třetí. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Parkování v Plzni na Lochotině bude o něco snazší. Už v červenci by se měl otevřít nový parkovací dům, a to v Sokolovské ulici, pro zhruba 170 osobních vozidel. Zájemci si aktuálně mohou rezervovat své místo. Podle aktuálních informací jich ještě zbývá necelých asi 40%. Jedno patro bude pro řidiče zdarma.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: Jo, jo, jo. Je pátek, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, já teda chci poděkovat Davidovi. Ahoj Dave, dobré ráno.
4: Ahoj, dobré ráno.
2: Že já jsem sem přišel a David říká, víš, že je pátek. Říkám, no jo, takže David mi udělal obrovskou radost po ránu. A Jasmin mi udělala obrovskou radost, že jí zase vidím,
4: že přišla.
3: Já jsem se dostavila.
2: Jak se máš, jak se máte?
3: No dobrý, co dobrý.
4: Tak jak jinak, když je pátek.
2: No tak no, jasně.
3: Já
2: tak
3: myslela, když jsem tady, tak nic.
2: Tak snad se máte dobře i vy, kdo jste si nás pustil. Imagine Dragons, tím začneme, hezké ráno.

0: Imagine Dragons. Šest hodin, pět minut, tohle Hit Radio, krásné ránko. Já bych začal takhle zjemna. Přeci jen je pátek. Je pátek, sešli jsme se tady všichni.
1: Sešli jsme se zde.
0: Sešli jsme se. Kdo půjde pro prsten?
1: Jen to ne. No, co jste chtěl říct, hezkýho?
0: No, že jsem se na vás těšil, protože nejenom na vás, ale na to, že je pátek. A víkend před námi, navíc krásný víkend před námi, zítra hokej, že jo?
1: No je, je.
0: Se Slovenskem. No je. Já si myslím, že tenhle víkend bude supervej. Supervej, co chystáte?
1: Já jdu na rozlučku svý nejlepší kamarádky, na rozlučku se Svobodou.
0: Hezký.
1: Ale jelikož to má být, ona jako hodně jede nealko, ostatně my všichni tam, takže prostě v neděli dopoledne spíš jako.
0: Já jsem ti chtěl říct, to bude to nealko, rozlučka se Svobodou, a ty řekneš, že jo. Co David chystá?
2: Hele, my jedeme na oslavu Evinýho Strejdy, který slaví 60, a to teda určitě nealko nebude, naopak.
0: Hezký. A já jdu pracovně na oslavu 50. narozenin, takže vlastně všichni budeme něco slavit.
1: To je hezký.
0: Hezký, já si asi něco dám teda.
1: Co budete dělat případně slavit o víkendu vy, to nám dejte vědět, čeká nás minuta šampionu.
0: 777 937 777, to je číslo, kam nám to napiš.

0: 6 hodin, 10 minut, Black Eyed Peas. Just can get enough na Hit Radio, hezké ránko. Tak my už víme, co chystáte na víkend. O tom bude minuta šampionů, která startuje právě teď.
1: Ondra Ústí na cestě na natáčení finále Miss České republiky. Dneska zkoušky, zítra přední přenos, to by the way točí i můj Kuba. A v neděli zápas Slavie Plzeň.
0: Ivča Praha pojedou na zápas pozemního hokeje od dcery do hok, zítra výlet.
1: Andrea České Budějovice zítra s Neteří a synovcem do divadla na Sněhurku a samozřejmě potom hokej.
0: David Žasler bude brigáda a výlet s dvojčaty.
1: Kamča z Domažlic, mamka má zítra svatbu, po 20 letech si bere svoji lásku a ona jde svědčit a nealko určitě nebude.
0: Jana Jindřichu Hradec, budeme s dcerou Vaneskou společně slavit svátek v neděli.
1: Květa Děčín dneska si vyzvedne 3letého vnoučka a vrátí ho zítra večer, pojede vláčkem na výlet a vyzkouší i lanovku.
0: Andrea, jedeme na hasičskou soutěž a určitě budeme slavit prohru i výhru.
1: Zdeněk Kamenice zítra s holkama Aquapart, neděle Majaland.
0: Petra Třebíč, jako nepič piva, jdu na pivní slavnosti v Třebíči. Tak když to tak jako sčotnu, tak to vypadá, že většina z vás bude prostě kali to víkendu, no tak si užijte.
1: Kali tak koukat na hokej.
0: Nadcházející víkend, tak samozřejmě to jde ruku v ruce. Jasně. A ruku v ruce jdou další hity na Hit Rádiu. Leony, Don't Worry, v 6.11, hezké ránko.

0: takhle vám hraje páteční Hit Radio. Minutu po čtvrt na sedm, Lost Frequencies. Hezké ránko.
1: Vzpomeňte si teďka na svý studentský léta. Určitě jste zažili během nich nějaký to školení, ať už se týkalo čehokoliv. Ale v Německu zažili studenti školení, na který teda jen tak nezapomenou.
0: Mm-hmm.
1: Starý, zkušený lékař, jmenoval se Karl, učil na kurzu mladý zdravotníky, jak postupovat, když uvidí, že někdo dostal infarkt, jo. Takže začal simulovat ten infarkt a ukazovat jim, co dělat, jenže během té simulace ten infarkt zahrál tak přesvědčivě, až ho nakonec sám dostal.
0: Aha.
1: Jako studenti si nejdřív mysleli, že se dělá srandu, ale pak věděli samozřejmě, že tohle není už nějaký výkon herecký, ale opravdu tam bojuje o život, takže ho začali zachraňovat. Na druhou stranu zachránili ho, takže za prvý dobře je to naučil, za druhý, kde jinde by člověk měl dostat infarkt, než právě tady, kde se učí, jak zacházet s tím, když dostaneš infarkt.
0: Tomu se říká vlastně taková praktická zkouška jako s okamžitou zpětnou vazbou. Nicméně, já když si vzpomenu takhle kdysi dávno, když jsem pracovával v nějakých firmách, tak vždycky přijel bezpečák, jo. A samozřejmě tam mělo probíhat nějaké školení, ale bylo to takový to jenom, hele, tady to podepište, tady to odklikněte a tak dále. Takže myslím si, že kdyby se něco stalo zrovna jemu, tak by mu asi nikdo
1: Hele, ale já jsem si vybavila situaci, když jsem byla na střední a měli jsme nějaký kurz zdravotnický, tak každý měl předvádět něco jiného, někdo simuloval autonehodu, někdo tohle, někdo tamto, a já jsem měla předvádět hyperventilaci a dýchala jsem do toho pytlíku a zpátky se mi vracela tohle a tohle. A taky jsem vlastně dýchala tak moc, až to tam se mnou reálně seklo. Ale jako infarkt horší samozřejmě.
0: No, třeba takový fotbalisti, co? Hele, simulujou, víš, že sami tomu věří.
2: V éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: V baru dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla doda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
10: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
11: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Bila klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
4: To je gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.
16: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit hodně.
18: Řešení je Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Řešení je Acema.
17: A co když potřebuju 20 milionů?
18: Řešení je Acema.
17: A 30?
18: Acema.
17: A 40?
18: Acema.
17: A 50?
18: Acema. Jde to i bez banky.

0: Kurkartová. Omezení provozu dál pokračuje v Plzni. Pracuje se na Bílé hoře v ulici 28. října. Dočasně je neprůjezdná a jezdí se po objízdné trase přes Doubravku nebo přes Třemošnou.
1: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky. Hit Radio FM+.

0: Alex Voran. Ordinary na Hit Radio, za malou chvíli třeba za 100 let nebo Supergrass. Teď David.
1: Ranní update.
0: A jeho ranní update, pojďme na to.
2: V tuzemských horách je málo sněhu. Mapa republiky roztaje podle odhadu už v květnu. Ve východních Krkonoších, kde meteorologové sněhové pole monitorují, je nejméně sněhu od začátku měření. Čeká nás prostuměný víkend, podle předpovědi vůbec nejteplejší od začátku roku, obloha převážně jasná, teploty kolem tropické třicítky. Sprejovat po vlacích se nemusí vyplatit, o to spíš, když člověk vytváří grafity v Katalánsku. Tamní úřady se vydali do boje proti sprejerům. Nově jim hrozí pokuta až 22 milionů korun.
0: 22 milionů za posprejovaný vlak?
2: 900 tisíc euro.
0: To je vlastně docela dobrý, jako...
2: Mně to přijde taky fajn, kolikrát, když člověk prochází kolem nějaký krásný fasády a mě teda nejvíc vadí takový ty tagy, jo, jenomže jsou třeba tři písmena takovým tím malým neúhledným
0: Takový ty kliky háky, ale pak jsou takový ty hezký malby.
3: Právě no, u nás za barákem teďka namalovali takový papoušky modrý, což jako možná zní divně, ale vypadá to naprosto nádherně a pak ti to někdo pokazí přesně nějakým tagem třeba.
2: To byl ale nejspíš takzvaný legal.
0: Legal, že? Ano, to je legal.
3: To je legal.
0: Hele, a co kdybychom založili společnou kru?
4: No to bychom mohli, ty vole, to jsem právě, myslel.
5: Na konce by mohl být S a doprostřed bych dal možná H, to pěkně spojuje písmena. No a na začátek třeba K.

0: za 100 let. I za 100 let. 6:36. Tohle je Hit Radio, krásné ránku s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Máme tady v tuhle chvíli hlášení pro všechny milovníky sluníčka, moře, tepla, nic nedělání. Protože od pondělí tady u nás na Hit Radio startujeme soutěž o dovolenou u moře v hodnotě 40 tisíc korun.
0: Ty jo, tahle tajná informace vlastně od nás zazněla úplně poprvé, takže vy, kdo jste teď u rádia, tak víte, proč je od pondělí dobré poslouchat Hit Radio. Takže jestli už se vidíte, jak ležíte na lehátku, v ruce drink, žádná práce, pohoda, tak od pondělí poslouchejte pozorně, protože letošní dovču vám platíme my. Hity pro vás máme taky Miley Cyrus, Flowers a staví se i Damiano David tady na Hit Radio. Hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Chbičkový plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Šmucler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás. Pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.šmucler.cz.
3: Sportfilm festivalové ozvěny v Plzeňském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek 28. května v Měšťanské besedě v Plzni. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
4: Toto je
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Randíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do Pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: elitedate.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáře můžete taky dnes potkat na Chebsku. Pracují v obci Trstěnice, kde opravují vozovku. A pozor si, dávejte taky ve Stříbře, kde omezení čeká v Palackého ulici.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle je Damiano David, Born with a Broken Heart na Hit Radio. 6.49. Je pátek, nálada fantastická, až moc pozitivní možná, tak bychom to možná mohli trošku vyrovnat. Až tady jednou nebudete. Chtěli byste po sobě na světě nechat nějaký fakt jako pořádný tajemství? Takzvaně echt tajemství? Co, Dave?
1: Jsem doufal, že začneš Jasmin a já budu mít víc času na promyšlení.
0: Co, Jasmin? Chtěli byste po sobě něco zanechat?
2: Hele, zanechat jo, tajemství asi úplně ne, ale zanechat určitě nějaký odkaz.
0: No, možná vás bude zajímat tohle, nový trend ze Spojených států, bizarní služba, kdy agentury nabízejí herečky, které zahrají vaši zdrcenou tajnou lásku. Na pohřeb dorazí v černé limuzíně, s pláčem položí krak ve růži a beze slova odejde.
2: A rodina pak teda jako zkoumá, kdo to byl.
0: No jasně, rodina prostě se už jako do konce svého života nedozví, kdo to byl.
1: No hlavně ty kámoši, víc, říkají, hele, ten Karel.
0: No kámoši, jasně no, ale co na to tchýně, jako ta tam možná do té rakve může skočit taky jako.
2: Ale ty si tím pádem tuhle službu můžeš objednat, OK, ale jenom v případě, kdy počítáš s tím, že teda brzo asi budeš neboštík.
0: Takhle, musíš být živá samozřejmě, aby si to mohla objednat.
2: Ale musíš počítat s tím, že za chvíli živej nebudeš, jo? No.
0: A nebo si to můžeš objednat takhle do foro, tady dopředu. Teďka, že bychom si to objednali třeba. Já si ale myslím, že to je hrozně sobecký. Jo. Představ si právě toho chudáka, tu manželku, tu ženu, která s tebou 30, 40 let je prostě a ten chlap jakože vtipálek, haha, tak udělá tohle, jo. A nevím, no. Se mnou by tam seklo, já bych tam prostě spadnul do toho hrobu taky. Kytlaroj, Justin Bieber, Stay, 6.50 na Hit Radio, hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
1: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
2: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
3: www.pubec.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Benzín dražší, nafta levnější. Taková bude dnes situace na tuzemských čerpacích stanicích. Zatímco maximální povolená cena u benzínu opět poroste na pátečních 45 korun a 23 haléřů, nafta naopak zlevní. Prodávat se bude moc maximálně za 42,31. Nejhorší sezona lesních požárů od poloviny 90. let, to je přívlastek období, které mají za sebou ve Španělsku. Plameny tam zničily na 350 tisíc hektarů lesní půdy, což odpovídá asi 5% rozlohy Česka. Příčiny jednotlivých požárů se liší, v polovině případů se ale jedná o úmysl. Václav Moravec si dlouho pauzu nedal, moderátor, kterého veřejnost zná hlavně z tradičních otázek, spustil novou mediální platformu. Jen pár týdnů poté, co na začátku března skončil ve veřejnoprávní televizi, projekt Moravec.cz bude nabízet celou řadu formátů, včetně reportáží nebo politických debat. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Budova nové radnice v Plzni na Doubravce se slavnostně otevře pro veřejnost. Akce proběhne už tuto sobotu, na kterou se chystá i bohatý doprovodný program. Chybět nebudou třeba komentované prohlídky celé budovy. Nahlédneme taky do pracovny starosty nebo do obřadní místnosti. Vystoupí mažoretky a s největšími hity se představí také oblíbené plzeňské divadlo Pluto. A jaké nás dnes čeká počasí? Na západě Čech by mělo být většinou jasno nebo skoro jasno. Přechodně bude i oblačno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 22 a 25 stupňů.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
11: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Hezké ránko.
13: Krásný pátek přejeme.
11: Snídaně šampionů.
12: To se tak parádně poslouchá, to slovo pátek. Taky z toho máte takovou radost?
13: Máme.
14: Jsem to skvěle.

0: Pět minut po sedmé, takhle zní páteční Hit Radio a Sia, dobré ráno. Představte si, že ležíte na pláži. Představujete si to.
1: Jo, to jde snadno, tato
0: představa. To lehce. Užíváte si dovču a vedle vás na lehátku leží člověk, se kterým jste se před měsícem rozešli. Jak vám zní tohle pokračování?
1: Co už je horší, no?
0: Takhle, je to trend. Lidi kvůli obřím cenám a storno poplatkům tráví dovolenou s ex, kterou si teda zaplatili společně, než se rozešli. Jo? Takhle, co je jasný, že v ceně all inclusive je všechno. Jídlo, pití, tichá domácnost, všechno, jo? Ale tak pojďme se do toho vžít, jo? Udělal byste to?
1: Těžko říkat, když v té situaci nejsem, ale znám někoho, kdo v té situaci byl a opravdu se rozešli a potom jeli na dovolenou s tím, že ale ten rozchod nebyl jakoby špatný, takže vlastně to tam nebylo na nože, ale bylo to nepříjemný samozřejmě.
0: Ono asi taky záleží samozřejmě, když se ti dva rozejdou a jsou stále sami, tak asi to je v klidu, ale
1: jo,
0: jako, kdybych si představil, nebo je to relativně v klidu, ale ta horší varianta je, kdyby třeba už ten jeden s někým byl a řekl, hele, prosím tě, my máme zaplacenou dovču, jo, tady s Monikou. S Monikou, víš, jak to mezi náma prostě jako bylo, co jsem ti o ní vyprávil, ale my spolu teďka musíme ještě jako jet na ty tři týdny jako na dovolenou, jo, je to v pohodě.
2: Vy jste zatím vynechali jeden hodně důležitý fakt, a to sice, kam by ta dovolená byla. Jiná věc je, kdyby to mělo být na Mácháči, tak to bych asi ožilel, ale kdyby to měla být nějaká tropická destinace.
0: Na Mácháč právě bych jel.
2: Okay,
0: to je pravda, to je vlastně pravda, no, takže...
1: Máme tady ještě někoho, kdo tohle zažil.
0: Tady ve studiu.
1: Mezi našimi posluchači, jestli jste něco takového zažili, nebo o někom takovým víte, stejně jako já, tak nám určitě dejte vědět.
0: No a taky, jestli byste dokázali vlastně strávit týden v jednom hotelovém pokoji se svým ex. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777 937 777, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu.

0: Za minutu čtvrt na osm ladíte páteční Hit Radio, krásné ráno. Společná dovolená s ex, ano nebo ne? Ano, je to trend, lidé si koupí dovolenou, pak se rozejdou a co s tím? Zrušit, nechat propadnout, storno poplatky velký, tak trendem je, že na tu dovolenou jedou spolu.
1: Ptali jsme se, jak to je ve vašem případě, jestli jste něco takového zažili, případně byste byli ochotní podstoupit. Tak jedna ze zpráv zní, ahoj Hit Radio, já to nezažila, ale kamarádka se s přítelem rozešla po cestě na dovolenou. Ale jak to vypadá, užili si to tam, protože se vrátila těhotná.
0: Směřováníčko proběhlo. Další zpráva od Týny. Ahoj, zažila, když jsem se rozešla s ex, měli jsme koupenou ale rodinnou dovolenou s rodiči do Tunisu. Nakonec jsme teda společně odjeli a museli sdílet společný pokoj. V první řadě jsme si od sebe oddělili postele, abychom nebyli v úplném kontaktu, ale nejhorší na tom bylo, že v té době rodiče nic nevěděli, že jsme se rozešli, tak jsme museli předstírat, jak jsme spolu šťastní zamilovaní.
1: Počkej, já si teďka to úplně vybavila, tak to nechápu, že jsem na to zapomněla. To se mi stalo na střední taky. Já jsem s tehdejším ex-přítelem, to bylo v Čechách, jsme jeli jenom jako na dovču, ale s mýma rodičema. A taky jsme předstírali, že jsme spolu, že jo? Protože už jsme spolu nebyli, ale nechtěli jsme to nikomu říct. To je hustý.
0: To je neuvěřitelný.
2: Co když i tvoje rodiče tehdy předstírali?
1: No, máma tam měla svého nového manžela, takže rodiče už nic nepředstírali, ty už byli rozvedený.
0: A už to bylo jasný. Takže na dovolenou s ex vlastně ano, když už za to dáme takový peníze, že? Shakira, hezké ráno.

0: 7.19, tohle je Shakira na Hit Rádiu. Hezké ráno, vstupenky na MotoGP v Brně. Už za nějakých 15 minut budete soutěžit o tento týden poslední várku, tak na to počkejte. No a samozřejmě, myslíme i na vás, kdo nás hodíte za volantem, přidáme aktuální dopravu a zvládneme i další parádní muziku, třeba tohle Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
3: Izolvest.
4: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
3: Izolvest.
5: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
3: Izolvest.
4: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
3: Izolvest.
5: Tak zavolejte ještě dnes.
4: Izol.vest.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
7: Trenýrkárna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
7: Trenýrkárna.cz.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud jedete po dálnici D5, dávejte si velký pozor kolem kilometru 72,5 ve směru od Plzně na Rozvadov. Máme informaci, že je tam odstavené nepojízdné nákladní auto.
15: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
16: Hit Radio FM+.

0: Forever Young. David Guetta, Alphaville, Ava Max, 7 hodin 30 minut, tohle je páteční Hit Radio, hezké ráno. Za malou chvíli rychlá pitka o Golot vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Mača je dobrá, ale neměli bychom to přehánět. Zdravotníci stále častěji řeší, jak zdravá je častá konzumace koncentrovaného zeleného čaje. Záleží údajně na množství, kvalitě a individuální citlivosti. Do Brna se sjíždí nejen sudeční Němci, ale taky fanoušci asijské popkultury. Startuje tam totiž oblíbený Anime Fest. Loni na něj dorazilo na 40 000 lidí. Letos by jich podle odhadů mohlo přijít ještě víc. Když šachy, tak jedině pod vodou. O kuriózní způsob této legendární logické hry je stále větší zájem. Letošní světový šampionát v Polsku přilákal doposud největší množství hráčů, celkem 62.
0: Šachy pod vodou. Podle mě už lidi nevědí, co z nudy vymýšlet. Včera jsme se tady bavili o borci, který štrikoval během maratonu.
2: Je to tak. A teďka, já jsem se koukal na video, schválně se zkuste najít na internetu, vypadá to úplně bizarně. Prostě lidi, kteří jsou po pás ve vodě a vždycky, když chtějí odehrát tak, tak se musí na chvíli ponořit pod vodu, táhnou a pak zase vyplavou nad vodu.
0: To musí dát hrozný práce, co? Jsem taková blbost.
3: Poslední gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. O tom je rychlá pětka a ty pro vás máme právě teď.
4: MotoGP bude 19. až 21.6. Vy tou gold vstupenkou získáte přístup na všechny přírodní tribuny, taky možnost přecházet mezi různými sektory, sledovat ty závody z různých míst a taky kompletní víkendový program, včetně tréninků, kvalifikací i hlavního závodu.
0: Hezky, tohle chcete, tak pokud byste rádi vyhráli, napište nám, chci soutěžit a koho byste vzali sebou na 777 937 777 732. Hezké ráno.

0: Yamos, compañeros, tohle je Marquez. Pasta. 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: Posloucháte Hit Radio a máme pro vás poslední vstupenky Gold, vstupenky na celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna.
2: Grand Prix tam 19. až 21. června doveze světovou motocyklovou špičku. Marc Marquez, Jorge Martin, taky Filip Salač, na tyhle a další se můžete těšit.
0: A s námi v éteru je Pája. Pájo, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Pája z Friedlandu nad Ostravicí. Jak je ve Friedlandu, prosím, pěkně?
3: No krásně, dneska to vypadá slibně.
0: Tak to je hezký, hlavně je pátek a hlavně máš možnost vyhrát tady ty Gold vstupenky. Ty jsi psala, že bys vzala nejlepší kamarádku, takže vy jste takový motorkářky, jo, Pájo?
3: Jo, jsme. Sice už jsme dlouho nebyli na Grand, ale jsme takové.
0: Hezký, tak teďka to třeba vyjde a úplně gratis, tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje parťák Šreka, který pořád mluví?
3: Wow, oslík.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, na kterém kontinentu leží Egypt?
3: Afrika?
0: Přesně tak.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které ovoce je symbolem a logem firmy Apple?
3: Jablíčko.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, jaké je telefonní číslo na hasiče?
3: 150.
0: Ne, 8. Vy jste řekla na začátku 150.
3: 150 rovný.
0: Tak, dobře. A poslední pátá.
2: Kam pojedeš na letošní MotoGP?
3: Do Brna.
2: Doufejme, že tam nebudou potřeba hasiči.
3: Super.
0: Hele, Pájo, kdyby cokoliv, tak volej 112, jo?
3: Jo.
2: Prosím, ať se trefíš.
0: Tak je to tvoje, moc gratulujeme, Gold vstupenky na celý víkend MotoGP, můžete se s kamarádkou těšit.
3: Krásné, děkuji moc.
2: Moc gratulujeme.
0: Tak krásný víkend, Pájo, ahoj.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio FM+.

0: Jamel je Superstar 741, tohle je páteční Hit Radio, krásné ránko. Dámy a pánové, je tady matematický podraz století. Mm-hmm. Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Zajímalo by mě, kolik koní má vaše auto, co? Budeš vědět, Jasmin, cca? Zhruba.
1: U nás s elektroautem tak netuším.
0: Dobře, tak třeba 500. Kolik má Davidovo auto?
2: No? Určitě míň.
0: Dobře.
2: 300.
0: Moje 320.
2: A to moje teda výrazně míň.
0: A já jsem zjistil včera, že jeden kůň, není jeden kůň tak, jak si myslíme, ale jeden kůň se rovná 15 koňských sil, jo. Takže když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15.
2: Vynásobit 15.
0: Vydělit. Protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil, ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jako
2: jo,
0: to takhle, zvíře.
2: Takže vážně viděli.
0: Takže jako to bylo obrovský překvapení pro mě. Já jsem včera, když jsem to čet, tak říkám, to není možný. Takže opravdu to tak je.
2: A pak ještě aby jsme to teda uvedli na správnou míru. Když má auto 15 koní, tak je to síla jednoho poníka.
0: Takže máš prostě 300 koní, takže ne 300 koní pod kapotou, ale jako by tam prostě bylo 20 kobyl, jako jo. Mm-hmm. Jo, což je jako zajímavý zjištění a je to matematický podraz století. Mimochodem, člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
2: Jednoho kterého koně?
0: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký gáta titly, jo.
2: To jo, ale jestli teď toho automobilový...
0: Nevím, prostě převalskej, třeba.
2: No, zajímavý.
0: Je, opravdu, já jsem o tomhle ležel včera asi 15 minut a zjišťoval jsem si o tom jako detaily a ač to teďka zní možná neuvěřitelně, tak opravdu to tak je. Takže z toho vyplývá, že jeden kůň je vlastně jeden člověk. Je tak?
2: Asi jo, teda, no.
1: My jsme zmatení.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já,
7: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
10: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
11: Hausbrand Café per favore?
12: Si, signora.
13: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.

0: Krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si dnes pozor na Tachovsku. Pracuje se v Plané, kde omezení čeká v Plzeňské ulici směrem k části obce Vysoké Sedliště. Nárazově se tam můžou dělat i kolony.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: jsem přeháněl. Činasky. 7.55 ladíte páteční Hitrádio. Krásné ránko, Michal, Jasmin a David.
1: Před chvílí jsme se tady bavili o tom, jak jsme žili ve lži, co se týče koňský síly, což je ale vlastně v pohodě lež, protože představte si, že třeba chodíte rok s nějakou ženou, pak si ji chcete vzít za ženu, uděláte to, máte za sebou ten obřad, jste oddaný a až 12 dní po svatbě zjistíte, že ta vaše novomanželka je muž.
2: Počkej,
3: tak proto si tak jak? Rozuměli.
1: To se opravdu stalo. Stalo se to v Indonésii a přijde mi to teda naprosto brutální. Ale vlastně on to zjistil tím pádem až po roce a 12 dnech, kdyby vás zajímalo jak, tak prej si začala po svatbě pořád zakrývat tvář, odmítala intimitu a nakonec se ukázalo, že celý ten vztah byl jenom kvůli penězům.
0: Máme to i zhudebněný. To je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Hele, takhle to bylo. Jako, co je naprosto jistý, je jedna věc teda, že milování proběhlo až po svatbě.
1: No to každopádně, takže nekupovat zajíci v pytli, jak se říká, že jo?

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Tam, kde byla ještě nedávno zima, bude extrémní vedro. Evropu totiž podle předpovědi sevře tepelná kupole. Například na jihu Evropy by mohly naměřit až tropických 40 stupňů, a to především ve Španělsku nebo Portugalsku. Na přelomu týdne potom vedra dorazí taky do Česka. O nejvyšší horu světa je stále větší zájem. Na Mount Everest vylezlo za jediný den, tuto středu, největší množství horolezců a šerpů v historii, 274. Nepál dlouhodobě čelí kritice za to, že na Everest pouští příliš mnoho lidí. Velké množství výprav může vést k nebezpečným kolonám v takzvané zóně smrti pod vrcholem. Do Polska nejspíš zamíří další američtí vojáci. Prezident Donald Trump se nechal slyšet, že jich k našemu severnímu sousedovi pošle dalších 5 000. Není ale jasné, jaké jednotky má konkrétně na mysli. Minulou středu totiž z ničeho nic americké ministerstvo obrany náhle zrušilo plánované nasazení více než 4 000 vojáků. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Parkování v Plzni na Lochotině bude o něco snazší. Už v červenci by se měl otevřít nový parkovací dům Atom v Sokolovské ulici pro zhruba 170 osobních vozidel. Zájemci si aktuálně mohou rezervovat své místo. Podle aktuálních informací jich ještě zbývá necelých asi 40%. Jedno patro bude pro řidiče zdarma. No a jdeme taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech by dnes mělo být většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně pak i oblačno. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Dobré páteční ráno.
15: Ahoj, ahoj.
12: Snídaně šampionů.
14: Tohle mi chybilo celý týden, Jasmin. Ahoj, ahoj.
15: Celý týden jsem dvakrát chybila, ale děláme z toho celý týden. No jasně, pojďme.
14: Ty, co měli přijít, nepřišli, no. A jsou tady už, krásné ráno, Jasmin, David, Michal, to jsme my tři.
15: Pánové, máte Instagram?
14: Jo, taky.
15: Taky. No, tak prej to není sociální síť pro vás. Kdo to řek a proč to řek, to si povíme za chvíli.
14: No dobře, no.
16: Ty jsi to tu řekla.
14: A víči. Levels na Hit Radio 8.02, hezké ráno.

0: Páteční ráno, Hit Radio v uších, taky Hozier, Two Sweet v 8.09.
1: Zvedne ruku i v autě každý muž, co má Instagram. Ano, vidíme většinu z vás.
0: Nezvedne ruku. Vám, že nejsme vidět, ale tak prostě nebudeme lhát. Našim posluchačům ne.
1: Ale vás jsme viděli. Elon Musk, prosím vás, v nedávných dnech řekl, že Instagram je jenom pro ženy, což teda nevím, protože jsme koukali na aktuální data, které ukazují, že asi 52% uživatelů Instagramu jsou naopak chlapy.
2: No navíc dva nejsledovanější Instagramové profily na světě patří taky mužům. Cristiano Ronaldo 664 milionů a Lionel Messi 506 milionů.
0: To je vlastně kolik, že má 660, to je vlastně jako ty, ne?
2: To je jako já, akorát v milionech.
0: Akorát no. To má v milionech, no, ale já si říkám, jestli to nebude čistá pomluva toto, tak jako víme, že Elon Musk, tak jeho síť X-ko, že jo, tak jestli třeba nezávidí trošku, jako, Zuckerbergovi. Trošku, jako, no. to je prostě, jako když se ti něco nelíbí a chceš někoho pomluvit, tak prostě pomluváš, kopeš do toho druhýho, že jo, víme, no. Takže, jak to je teda s těma ženama?
1: Vy to naopak dost využíváte, mám pocit.
0: Jakože lajkujeme každou ženu, kterou tam vidíme? No, to není možný.
1: Teda ne vy dva konkrétně, ale.
0: To, přesně, to jsem chtěl říct, no. Jakože bychom jeli po Instagramu a dávali srdíčka polonohým holkám. My chlapi, neblbni, Jasmin, prosím tě. Erik Fritz, Color Me, 8 hodin 10 minut, hezké ráno.

0: Huntrix Golden, čtvrt na devět, Hit Radio a vy, dobré ránko. Holky, ženy, taky máte jedno konkrétní místo na zemi, kde vaše morální zásady neplatí? Ano, říkáte si, cože to je za nesmysl, vysvětlím. Zpěvačka Kesha šokovala fanoušky tvrzením, že žije v naprostém celibátu a že milování k životu absolutně nepotřebuje. Je tady ale jedno ale. Dodala zásadní výjimku, že svůj slib cudnosti ruší v Itálii, protože prý tamním chlapům prostě nejde odolat.
1: Prý je tady geosexuálka, to se mi líbí, jakože hele, zlato, nepodvedu tě, ale jestli budu v Itálii, tak sorry, to se na mě nemůžeš zlobit, jako.
0: Novej termín geosexuál. Mně to přijde vlastně celý takový postavený na hlavu, to je jako, představ si, jo, představte si, že držíte brutální dietu, jo, ale sacharidy se nepočítají, když si to jdeš sníst jako třeba potně, jo, něco takovýho. Ale dobře, pojďme zpátky k těm Italům, jo, jako takhle. Ty karabiněry.
1: No jo.
0: V těch kozečkách, jako jo. To se podlamují nohy i mě. Pojď sem, kámo. Kámo, zatkni mě.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
5: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 24. května budeme v Plzni v kulturním centru Depo 2015. Happyplant.cz.
6: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
7: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
8: Farmapark u Toma, tady to všechno začíná.
9: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
8: Farmapark u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
9: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: a kina www.levnězčiny.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na dálnici D6, vozidlo údržby vyjelo z kilometru 158 směrem na Karlovy Vary. A opatrně taky na jižním Plzeňsku, kde silničáři pracují přímo na hlavním průtahu Stodem.
10: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
11: Hit Radio FM+.

Pohyb od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Za 3:30. Tohle je Hit Radio a Mirai Summer Love. Michal, jsme na David, to jsme my tři, přejeme hezké ráno a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Festivalová sezóna startuje a my bychom měli být ještě opatrnější, a to především při nakupování lístků. Na českém internetu totiž přibývá podvodníků, kteří nabízí falešné vstupenky. Odborníci proto doporučují nakupovat lístky přímo na oficiálních a prověřených platformách. Donald Trump má v Bangladéši dvojníka, albínského bůvola, který je americkému prezidentovi opravdu hodně podobný. Stala se z něj hvězda internetu, za kterou se sjíždějí lidé z celého okolí. No a čeká nás prostuněný víkend, podle meteorologů vůbec nejteplejší o začátku roku. Obloha převážně jasná, teploty kolem tropické třicítky.
0: To bude fantazie. Navíc zítra hokej, Česko, Slovensko, krásný počasí, grilovanda, pivko. Těšíte se?
3: No jo.
2: Jasně.
0: Tak těšíme se společně. A těšit se můžete i vy na srdcovky s Jirkou Plnářem. Ten vám bude hrát mezi 12. a 13. 5 srdcovek plus jednu vaši. A pojďme dělat, že tohle je taky srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Tohle je DJ Sesh. A stay na Hit Radio 8:29.
2: Ty Sesh, tak dobré.
0: Party začíná, hezké ráno.

0: Kamrad Be Mine a Hit Radio v 8.35.
1: Holky, hlavně. Už se ví, co se bude v létě nosit. Módní experti už mají jasno, takže my taky a vydávejte pozor, i když si samozřejmě noste, co chcete, to dá rozum. Ale kdybyste chtěli být v obraze, co bude trendy? Jo. Tak prej se budou nosit šíleně svítivý barvy, které mají zlepšovat náladu. Tudíž, kdo jedete all black outfity, tak trendy letos nebudou.
2: Dobře.
1: A hlavně, co už teda pozoruju hodně, puntíky. Všude puntíky. Zrovna jsem viděla kamarádku, co má puntíkatý nechty, jiná má puntíkatou bundu. Prostě všude jsou puntíky.
0: Přemýšlím o tom, že já si budu mít trochu problém, protože já teda jedu, jak jsi říkala, all black. Já mám rád černou a všechny její odstíny, to je moje oblíbená. Ale pak samozřejmě bílou, černá nebo bílá, já nic jiného, jo. Ale puntíky vlastně nemám na ničem, ani na trenkách, ani na ponožkách, na ničem, na ničem.
1: Jsme rádi, že to víme, že nikde nemáš. Nicméně, já jsem chtěla naskočit do tohohle toho puntíkatýho vlaku, ale prostě mi to nesluší. Já doufám, že najdu něco, co, protože mně se to jako líbí, ale bohužel mi to nesluší. Nicméně, máš třeba ty a máte vy, naši posluchači, nějaký kousek nějakého oblečení, který vaše partnerka nebo váš partner fakt jako na vás nemá rád?
0: Co čert nechtěl, Jasmin, shodou všech okolností a náhod jsme včera probírali můj šatník. Věci, které jsem měl v pytli a které jsem nenosil, takže se kouknu, jestli mi to náhodou nebude, tak 95% věcí mi nebylo. Ale nejlepší bylo, když jsem vytáhl tričko, který jsem měl fakt oblíbený a bylo to takový vínově, takový vínový a tigrovaný.
1: Tigrovaný?
0: A moje holka na mě kouká a říká, tohle jsi fakt nikdy nosil? A já říkám, ne, to já si to nechám, nevím, do garáže třeba. On říká, ne, to si nenecháš ani do garáže. Tak už není.
1: Už není, znám to taky tohle, no, taky se takhle vyhazujou věci.
0: Co třeba tvůj Kuba, má něco takového, co jsi mu zakázala nosit?
1: Já spíš jako v minulosti, jako u jiných partnerů, můj Kuba na tohle je úplně jako super, on má strašně hezký věci, strašně rád podporuje lokální český značky a tak, takže tady ten problém nemám.
0: A má puntíky?
1: Zatím ne, ale napravíme to.
0: Takhle, od tebe zatím žádný puntík rozhodně nemá. Za chvíli Gustavo Lima, baláda pro vás, kdo nás ladíte. Taky Coldplay, We Pray, tady na Hit Radio. Hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
4: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
10: Mauca slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
10: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
2: Ty si děláš srandu. Tohle si na sebe nevezmeš.
8: Drž mi kabelku.
2: OK, to jsem nečekala.
7: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
12: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
13: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
12: Firma Elitex se 70letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
13: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
12: Elitex.
13: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

0: Coldplay, We Pray na Hit Rádiu v 8.48. Fandit, modlit se budeme zítra. Otázka na vás, sledujete hokej? Fandíte? Jasmin, fandíš?
1: Fandím.
0: Fandíš. Takhle, zítra nás čeká mistrovský zápas proti Slovensku. A to je událost, kdy se podle mě na hokej kouknou i ti, koho to normálně moc nebere. Jo, Česko-Slovensko, 16.20 zítra. A já už teďka mám takový tušení, že z jejich brankáře uděláme legendu, vypálíme na něj tak 200 střel a vyhrajeme 2-1 po tom, co budeme 58 minut prohrávat, protože mně přijde, že my to prostě jinak letos jako neumíme, jo? A tak tady je otázka. Chlapi, už jste pozvali kámoše k vám domů, co? Holky, už jste si udělali náhradní program, nechty, vlasy, výlet s kamojdou, anebo fandíte celá rodina a jdete do místní knajpy pěkně pohromadě? Dobře, super plán na víkend, navíc bude hezky, takže zítra to urvem, Jasmin, co?
1: Urvem to!
0: Češi!
1: Do toho!
0: Češi!
1: Do toho!

0: 8.57, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. A my se s vámi jdeme rozloučit. Děkujeme za celý tento týden.
1: Děkujeme, budeme se těšit samozřejmě po víkendu, ale nejdřív si ten víkend a ještě zbytek pátku samozřejmě užijte.
0: Užijte, no a pokud jste nás náhodou naladili až teď, tak připomínáme, že od pondělí budete tady u nás na Hit Radio soutěžit o zájezd v hodnotě 40 000 korun.
1: K moři.
0: K moři, no samozřejmě, ne na Machaj, jo.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: I když za 4-5 u Macháče, tak to byl mejdan. Tak se mějte hezky, užijte si víkend.
1: Ahoj.
0: Čau, v pondělí.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutku před 9. Bára Škrybová, mějte krásný pátek. Aktuálně se jezdí na západě Čech parádně, nemáme takhle na úvod pátečního dopoledne hlášenou žádnou dopravní nehodu ani komplikaci, tak si to udržte co nejdýl a šťastnou cestu i nadále. Vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
6: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
12: Máme 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Zájem o portál dopravy roste. Nejvíce ho využívají lidé ve věku 30 až 40 let. Nárůst uživatelů je ale i ve starší věkové kategorii. Kolik elektronických žádostí tato skupina za posledních 16 měsíců podala výmluvčí rezortu dopravy Alena Míl?
13: Ve skupině lidí ve věku od 61 do 70 let bylo podáno přes 24 000 elektronických žádostí a u řidičů ve věku od 71 do 80 let přes 9200 elektronických žádostí.
12: Portál mnohé předvyplní za vás. Pro uživatele je tedy velmi přívětivý. CHEP opět rozprodává ztráty a nálezy. Jde o předměty, které se našly na území města a o které se v zákonem stanovené lhůtě nikdo nepřihlásil. V nabídce jsou například peněženky, dámské kabelky nebo jízdní kola. Kompletní seznam a další podrobnosti, včetně ceny, najdete na našem webu. O víkendu pozor na klíšťata. Teploty půjdou nahoru a tak by měla být mimořádně aktivní. Svědčí jim totiž současné teplo a také vlhko. Doporučuje se proto nevstupovat volně do lesů. A zapomínat bychom neměli ani na repelent a také na důkladnou prohlídku.
2: Hokejový servis Hit Radia.
14: Kanadští hokejisté zdolali na mistrovství světa ve Freiburku Norsko 6-5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunuli do čela skupiny B před Česko. Norové sahali po historicky třetí výhře ve vzájemných zápasech, ale v čase 58-21 vyrovnal Ryan O'Reilly a po 29 sekundách prodloužení rozhodl Mark Scheifele. Autor vítězné branky zazářil 4 body za hat-trick a 1 asistenci.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: No a je to, konečně to vypadá, že se dočkáme, takže kraťasy, šaty, tílečka, sandály nahodit a dnešek je náš. Jasno, polojasno, 25 stupňů Celsia. Na horách 21, ale to jakože nevidím.
2: Hit Radio FM Plus.
1: Tak užívejte pátek, jak jen můžete. Pátek je sám o sobě boží, čekáme na něj vždycky od soboty. Navíc nám začíná letní počasí, tady jako není o čem. My si spolu dopo dáme taky parádní, probereme toho spoustu. Mám tady tip třeba na správný opékání špekáčku, to se hodí. No a taky se vás budu za chvíli ptát,

9 hodin 13 minut, k tomu s vámi Hit Radio FM+, tohle byla Nelly Furtado. Tak a kdo posloucháte pozorně naše Hit Radio FM+, tak víte, na co se vás teď budu ptát. A je to teda, jestli projíždíte, čas od času stačí mobil svému partnerovi. Dělá to totiž podle statistik zhruba čtvrtina až třetina lidí, někde dokonce i víc. Je to drsný, mám tady před sebou konkrétní čísla a tady pro Čechy telefon partnerovi tady někdy prohledalo 36% mužů a 37% žen. No jo, no, tak máme tam to procentníčko navíc, dámy. Třeba ve Velké Británii, ale což je zajímavý, je to jenom 22%. Tady si asi o něco víc věří, než mi Češi, nebo nevím. Třeba tam spolu líp komunikují, opravdu nevím, čím to je, ale tak to je. Každopádně čísla teda jsou taková, takže pojďte, pojďte to přiznat. Mě opravdu zajímá, jestli a proč ten telefon čapnete a reálně ho projedete. Koukáte třeba na zprávy, nebo na fotky, nebo na co ještě? Pište, slibuju, že vás opravdu udržím v anonymitě, nebudu číst jména, fakt mě prostě jenom zajímá, jestli to děláte a jestli vám to třeba i něco přineslo. Moc děkuju, WhatsApp je 720 870 237, ha, a teď jdeme na nádhernou páteční písničku. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, tohle je nádhera, usměvy na tvář a užívejte pátek.

0: Apologize. Timbaland a One Republic na Hitrádiu FM Plus 9.23. Bára Škrybová přeje krásný pátek. Ano, máme pátek, to je nádhera. A my tady spolu teď řešíme téma šmírování v mobilu vaší polovičky. Jestli to děláte, protože statistiky mluví jasně, týká se to zhruba čtvrtiny až třetiny lidí. A píšete mi, opravdu jste skvělí, díky moc. Slíbila jsem, že nebudu číst jména a dodržím to, takže první vzkaz. Jo, projela jsem mu mobil, protože se poslední dobou pořád smál u telefonu. Nakonec jsem zjistila, že si jen posílá debilní memes s kolegou z práce. Takže jsem byla za blbce já. Chápu, ono to dokáže hodně znervóznit. Možná je lepší se hele zeptat opatrně rovnou, s kým si zrovna píše. Třeba by si to zjistila rovnou. Mám tu u další zajímavou zprávu. Přítel mi jednou projel mobil a urazil se kvůli konverzaci s kamarádkou, kde jsem napsala, že chrápe jak sekačka. Tak ještě, že to nebylo nic horšího. A ještě si dáme jeden vzkaz. Upřímně, já nehledám nevěru v tom mobilu, já hledám, co o mě píše svým kamarádům. Ale to jako, to je pravda, to nás teda hodně zajímá, co si chlapi o nás říkají. Díky moc za to, že jste takhle otevřený, jste skvělý, ani jsem to nečekala, klidně pište dál, máme pátek, můžeme se udělat takovej uvolněný a pěkný. Za chvilku Like It, nádech a také Rosé, Bruno Mars a Paté.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Sny se mají plnit a ten váš o vlastním domově máte na dosah. Nové byty Pilařská nabízí vše, co od bydlení očekáváte. Moderní byt, veškerou občanskou vybavenost, kousek od centra. Byty Pilařská v Plzni na Doubravce. Váš nový domov. Více na www.bytypilařská.cz.
3: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
4: www.pubec.cz.
5: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

9.34 s vámi Hit Radio FM Plus, Rose, Bruno Mars a Paté. My tady řešíme spolu od začátku dopoledne, jestli projíždíte partnerovi či partnerce mobil, nebo jestli se jste do něj třeba jenom jednou nakoukli a co jste tam třeba zjistili, jestli vám to něco přineslo či nepřineslo. A ještě mi píšete, opět vás samozřejmě udržím v anonymitě, takže jdeme na to. Nikdy jsem to nedělala a ani nechci. Jakmile mám potřebu někomu lézt do mobilu, tak je asi něco špatně. Něco na tom je. Bývalýmu jsem projela telefon a našla jsem tam druhou přítelkyni, takže od té doby říkám, intuice nelže, taky na tom něco je. My máme s manželkou telefony normálně odemčený oba dva a je nám to úplně jedno, tohle je úplně nejlepší zpráva, já za ní děkuju, takhle by to asi mělo vypadat, bohužel to takhle asi jako většinou nevypadá. A mám tady ještě jednu zprávu, ahoj Báro, ty se s nám nepřiznala, takže to děláš. To jsem se fakt jako od srdce nasmála. Tady můžu říct jméno, je to Robert. Robert je OK, tak já jdu taky z kůží na trh. Ale zatímco teda vy jste anonymní, tak já ne, jo. A to teda musím říct, že není fair. Ne, takže upřímně, jo. Teď to nedělám. V posledním vztahu, ono by to vlastně asi ani nešlo, on má úplně hermeticky uzavřený mobil, protože je to ajťák, programátor, takže tam se nedostanete, pokud mu, nevím, nevydloubnete oko. Prostě to nejde, jo. Ani jsem to teda ani jako neskoušela, ale jako ani by to nešlo. To vím. Ale neudělala jsem to asi tak 15 let a předtím jenom jednou, a to jsem si taky teda myslela na nevěru a nepotvrdila se tím. A musím říct, že jsem si připadala tenkrát strašně hloupě, ale jako strašně hloupě. Takže už to nikdy neudělám, o tom jsem přesvědčena. Spíš se prostě zeptám, když mi něco nesedí a takhle by to možná mohlo být, nevím. Ale nikoho nesoudím, říkám, udržela jsem vás anonymitě, takže nikoho ani nesoudím. Moc díky, že jste mi psali a díky, že na mě takhle myslíte, že jste mi i vyzvali. Jdeme si pustit Sonic, It Feels So Good, hezký výlet do minulosti. Mějte hezký pátek, díky, že jste s námi.

0: Måneskin na Hit Rádiu FM Plus v čase 9.44 a já vás doteď pozvat na nejbližší minuty našeho vysílání, tedy očekávejte Blink 182, David Guetta tady bude a pozvu vás rovnou i na srdcovky s Jirkou Pelnářem a mám tady teď dvě lákadla, protože jsem si neuměla vybrat. Moby Extreme Waves, to se asi shodneme, že je to obrovská věc. To je nádhera. A opravdu si jako zaslouží být v srdcovkách a myslím si, že se taky shodneme na tom, že do srdcovek samozřejmě patří Eurodance. No takže Labuš by má lover, diskotéka jako blázen, tak máme pátek, tak si na něj parádně nalaďte s Hit Rádiem FM Plus a třeba s těma srdcovkama po 12. s Jirkou Pelnářem.
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
12: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
13: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
14: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr.
15: e-kondomy.cz. 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do pařížský.
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
19: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
19: Elitedate.cz.
4: Sportfilm, festivalové ozvěny v Plzeňském kraji. Plzeňském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 28. května v Měšťanské besedě v Plzni. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
2: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Víte, co je nejlepší k víkendové snídani? Lea Děnděši.
1: Dobré ráno.
0: Spousta energie, skvělá nálada a vážných informací jen tolik, kolik jich pro víkend potřebujete.
1: To byl spíš pozdrav nějaký indiánský, ne?
2: Asi jo.
0: Víkend je lepší s Hit Rádiem. We will

0: Půl minutky nás dělí od 10. hodiny, je s vámi Hit Radio FM Plus, před námi zprávy počasí a teď doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu ani komplikaci. Jste úplně skvělí za těmi volanty. Jezděte takhle vzorně nejlépe i nadále a nejlépe úplně na pořád. A kdyby náhodou, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Acema, jde to i bez banky.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Evropu sevře vlna veder. Důvodem je takzvaná tepelná kupole, která teploty vyžene vysoko nad průměr. Jako první už to pocítili na Pyrenejském poloostrově. Ve Španělsku v tomto týdnu naměřili přes 630 stupňů Celsia. Na přelomu týdne pak vlna veder zasáhne i Česko. Nepotřebné boty a oblečení ještě mohou posloužit dobré věci. Vše totiž aktuálně uvítá Český Červený kříž v Plzni, který potřebuje doplnit zásoby. Hlavně pánské i dámské oblečení, boty i pantofle a také batohy nebo kabelky. Vše můžete donést do sídla Červeného kříže v Tylově ulici. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Během plánovaných akcí chtějí veřejnost seznámit s činností, sbírkami anebo významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Program připravili třeba v Bečově nad Teplou, v Táboře anebo v Průhonicích. Na jihu Čech dnes odstartuje rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Jako lídr průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš. O jubilejní 10. triumf pak bude v soutěži usilovat úřadující šampion Jan Kopecký.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Pátek nás čeká vyloženě letní, jasno, polojasno, v maximech na 25 stupních Celsia, na horách o něco méně, 21 nám hlásí, ale taky dobrý.
8: Hit Radio FM Plus.
0: No protože je ten pátek a spousta z nás bude dělat ohýnky, tak mám tady metodu na zaručeně skvěle opečený špekáček. Tak to buďte s náma, to je jasný.

Se far Ed Sheeran. Hit Radio FM plus vám je tohle hezká písnička. 10 hodin, 13 minut k tomu. A já jsem před chvilkou slibovala, že budu pro vás mít revoluční, přelomovou a naprosto novou metodu na opékání špekáčku neboli buřtu. Každý máme asi nějaký svůj zajetý způsob nařezávání buřtu. Když jsem byla malá, úplně mě dokázalo vytočit, když mi někdo buřta naříznul v tom středu, v těle, řekněme, takový ty klasický mřížky, když mi tam udělal. To mě jako opravdu zvedlo ze židle a byla jsem schopná jít si pro novýho buřta. Strašně se mi to nelíbilo a teď to teda dělám sama. Každopádně, tohle všechno nařezávání teď zapomeňte. Ta úplně nejnovější a nejlepší metoda v opékání spočívá v tom, že vezmete ten buřtík takový, jaký je, a takhle ho napíchnete na klacek nebo na nějaký opejkák, to je jedno, co máte, ale vůbec s ním nic neděláte, jo. Fakt ho prostě napíchnete a pak už jenom trpělivě opékáte. Trvá to třeba půl hodiny, ale prý se to vyplatí a je to potom nebe v puse. Údajně je to úplně ten nejšťavnatější špekáček, který jste kdy jedli. Mimochodem, víte, jaký špekáček na oheň nejlépe vybrat? Tak poměr masa by měl být vepřový 57% a hovězí 28%. Takže když to spočtem, je to cca, nebo ne cca, asi jako přesně teda 85% masa. Pokud má masa míň, ani ho prý na ten oheň nemáme zkoušet dávat. A ještě pomůcka, v nákroji by měl být tmavě růžové barvy s patrnými špekovými kousky, no tak to teda nevím, jak to poznáme, když ho odteď nesmíme krájet. Jdeme zpátky k muzice a máme tady vyloženě páteční nádheru. Friday I'm in love a skupina Cure, neboli Cure, tak krásný, slunečný a teplý pátek všem.

0: Ella Henderson, Rudimental Alibi, s vámi Hit Radio FM Plus, je pátek dopoledne, 10.24 a téma špekáček na ohni se vás dotýká možná víc, než jsem si myslela. Já jsem vám tady před chvilkou přetlumočila nejlepší recept na opečený burst, a to tak, že ho nenařezáváte a dáte na klacek tak, jak je, a prý je potom extra šťavnatý. A Miloš mi k tomu napsal: ahoj Báro, to přece nemůže nikdo myslet vážně, na burstu jsou přeci úplně nejlepší právě ty spečený a seškvařený kraje, proto ho nařezáváme. Já mám dokonce metodu, jak ho nařezat tak, aby z něj moc toho neopečeného masa nezbylo. Ahoj Miloš. Miloši, já to mám podobně, vlastně možná úplně stejně. Za mě burst bez spečených okrajů není opečený burst, ale zkusit se má všechno, tak jsem se s váma prostě podělila. Takže komu jsem udělala chutě, nemáte zač. A večer někam na toho bursta určitě vyraste. Takový letní pátek, který máme, tak ten si o to vyloženě říká. Na Hit Radio FM Plus za chvíli Leony a taky Linkyni, tak hezký dopoledne a díky moc, že jste s námi.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz, v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Co to je?
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
12: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjistit podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
13: To je gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.N.CZ.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. hokej je lepší s Hitrádiem.
18: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
19: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
17: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Linkin Park, The Emptiness Machine, pořádný nářez to taky chce takhle v pátek. 10.35, krásný dopoledne vám přeje Bára Škrybová, ladíte Hit Radio FM+. Už jste se koukali i dneska na naše sociální sítě Hit Radio FM+. Je tam video dvou borců, kteří se minulý týden procházeli po plzeňských Slovanech a uviděli v otevřeném okně paneláku ve druhém patře dvouleté batole, jak tam sedí a nebezpečně se naklání ven a vypadalo to opravdu hodně ošklivě. No a tihle dva borci nemeškali, okamžitě vylezli na střížku, která je nad vchodovými dveřmi, vzali deku a pohotově ji roztáhli, aby to batole případně spadlo právě do té deky. Naštěstí teda děťátko nevypadlo, přijela policie a všechno se vyřešilo. Vlastně se stalo to, že maminka na chvilku usnula, údajně na pár minut. Důležitá informace je, že dechová zkouška vyloučila alkohol, tudíž ano, je to samozřejmě strašně špatně, ale pojďme si říct, že ta únava, kterou maminky malých dětí zažívají, je mnohdy opravdu šílená, zvlášť když třeba v noci nespí nebo 50krát vstanou. To tělo taky není stroj. Ani ten mozek není v těchto chvílích úplně bystrý. Znovu říkám, je to celý špatně, ano, ale než začneme hodnotit třeba i sprostě a nehezky tu maminku, bylo by fajn, kdyby si každý zametl třeba před svým prahem. A pojďme si to udržet slušně i v té diskuzi pod příspěvkem, prosím, protože už se to tam trošičku zvrhává. A hlavně teda pojďme adorovat ty dva borce, protože ty jsou naprosto skvělí. Primátor Plzně Roman Zarzický je dokonce i veřejně ocení. A to je teda moc hezký. Teď pouštím Robbieho Williamse. Hezký pátek.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Tak my už víme, že o víkendu má být krásně, tak vezměte děti a vyrazte už zítra na nádherný rodinný odpoledne v Plzni na Božkovském ostrově. Kam vyrazit? Zítra tam totiž proběhne Den dětí nadace NFG ve spolupráci s Hankou Hrochovou. Všechen výtěžek z tohoto dne bude věnován na pomoc nemocným a postiženým dětem. V loňském roce se takhle podařilo vybrat 161 tisíc korun. Pojďme si dát výzvu, že tuhle částku letos pokoříme. Jak už jsme si řekli, Den dětí bude probíhat na Božkovském ostrově v Plzni a začátek je plánovaný na 13. hodinu. A chystá se tam toho na vás strašně moc. Konkrétně třeba, jenom trochu, protože to je opravdu hrozně moc. Culinka, Klaunka Pepina, Dravci, Cvíčo s Hankou bude, taneční vystoupení taky se chystají, historický kolotoč, stanoviště, kde si užijete spoustu sportu, spoustu zábavy, to je jasný, malování na obličej, zdravotní divadelko a teď jako pozor, taky autogramiáda fotbalisty Pavla Nedvěda a taky bude ukázka sportovního autáku Lamborghini a ještě spoustu dalšího, jak už jsem řekla, tam bude. Určitě mrkněte například na Instagram nadace NFG a nebo Facebook nadace NFG. Tam jsou novinky a celkově program i účinkující vidět. Tak si to užijte. Zítra 23. května Božkovský ostrov v Plzni, Den dětí s nadací NFG. Bude to krásný.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 24. května budeme v Plzni v kulturním centru Depo 2015. Happyplant.cz.
10: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Izolvest.
11: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest.
10: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
11: Izolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
10: izol@vest.cz.
12: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg. Za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
16: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Hit Hitrádia FM Plus.
1: Hlas, který se nesmí v zimě pouštět moc nahlas. Zvláště pak na horách, to je totiž jako, to je tón, který by dokázal trhat lanovky. Laviny jsem chtěl říct.
2: Lanovku nechci.
1: Mám to nějaký
3: jako jde ti to dneska dobře.
1: Je to nějaký pomotaný
3: a
1: to
3: je teprve... si dáme vstup, kde budeš mluvit jenom ty a na konci budeme hádat, co jsi nám chtěl říct.
0: David a Jakub, každý všední den od 3 na Hitrádiu FM+.

0: Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie, boky nelžou. No to nelžou, zvláště pak třeba po Vánocích nelžou. Jste z Hitradiem FM+, minutka do 11. Bar Škrybová zdraví, před námi počasí, zprávy doprava, tak jak to na vrcholu hodiny bejvá, jdem na to. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, aktuálně pro vás nemám žádnou informaci o tom, že by došlo někde k nějaké nehodě nebo komplikaci. Pokud víte vy něco víc, tak se nebojte dát nám vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
2: Aktuality z Plzně.
3: V Plzni pokračují přípravy na oblíbenou Sportmánii. Největší festival sportu, který tradičně nabídne ukázky obvyklých i méně známých sportovních aktivit. Víc radní města Tomáš Morávek.
4: Už není co mi dát dopředu vědět termín, aby s ním mohli děti i jejich rodiče při plánování prázdnin počítat. Sportmánie se letos bude konat od 15. do 23. srpna a opět bude v areálu za Plazou. A co připravujeme? A desítky sportovišť, autogramiádu sportovců, ranní cvičení a bohatý doprovodný program.
3: No a já ještě doplním, že vstupné na Sportmánii bude i letos pro všechny zdarma.
2: Aktuality z Plzně najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
3: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné dopoledne. Pokračuje oblíbená akce Noc muzeí. Bohatý program si na dnešní večer chystají v Plzni, kde se po setmění otevře například Západočeské muzeum. Taky Pivovarské nebo Muzeum strašidel. Akce je určená nejen dospělým, ale také dětem, pro které se chystá i doprovodný program. Vstupné bude zvýhodněné nebo zdarma. Teplárny opět přerušily dodávky tepla. Důvodem jsou aktuální teploty, které se odpoledne pohybují nad 20 stupni Celsia. Navíc i výhled na následující dny slibuje další oteplení. Topná sezóna v Česku běžně trvá od září do května a třeba loni skončila 29. května. Oblíbená dovolenková destinace českých turistů chystá novinku. Zjednodušit by se nově mohlo cestování do Egypta. Země totiž chystá digitální víza po příletu, která mají zrychlit odbavení a omezit fronty na letištích. Novinka odstartuje v Káhiře a postupně se bude rozšiřovat. Kvalifikací na sprint dnes odstartuje velká cena Kanady vozů Formule 1. Začátek je pozdě večer v 10:30 našeho času. V hlavním závodu v neděli pak bude loňské vítězství obhajovat Brit George Russell z Mercedesu. Ve vedení šampionátu zůstává jeho stájový kolega Ital Kimi Antonelli.
2: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Jak jsme si řekli spolu už asi 10krát, venku je dneska léto a bude léto. 25 stupňů Celsia, na horách 21 a k tomu polojasno.
2: Hit Radio FM+.
0: No pátek jako korálek, dopoledne postoupilo, víkend je zase o něco víc na dosah. Bára Škrybová ještě hodinku s vámi. Pouště minely. Hit Radio.

A pořád je to paráda. Alex Warren Ordinary, s vámi Hit Radio FM Plus, koukám na hodiny. Máme přesně 11 hodin a 12 minut k tomu. A my jsme tady spolu minulé hodině rozebírali buřty na ohni. My teda dneska budeme popíkat, tak se už těším, musím říct. Každopádně vedle takovejhle čuňáren musíme myslet i na naše zdraví. Například dneska je den jeste více ovoce a zeleniny. A tenhle den vzniknul hlavně proto, abychom si uvědomili, že zelenina i ovoce je opravdu nedílnou a velmi důležitou součástí našeho jídelníčku a že to vlastně není jenom taková, řekněme, smutná dekorace třeba vedle řízku. Ideálně bychom měli denně sníst kolem 400 gramů zeleniny, ovoce a potom přijde více energie, lepší trávení, spoustu vitaminů do sebe dostaneme, to je jasný, méně unavení budeme, zdravější srdce nás taky čeká a když to všechno sečteme, tak z toho vychází obecně i lepší nálada. Takže teoreticky, kdybychom všichni na světě jedli víc zeleniny, možná by bylo i míň protivných lidí a bylo by nám všem krásně. A pozor, počítají se tady i maličkosti, třeba banán ke snídani, jabko během dne jenom tak jako místo sváči, rajče do bagety třeba, jo, nemusíte se hned stát s člověkem, co si dobrovolně mixuje celer do koktejlu. Opravdu stačí aspoň něco. Tak to zkuste. Na pátek dopoledne pouštím Xindla X, hezký den. Well,

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro.

0: Gotye a Kimbra, Somebody That I Used To Know. S vámi stále Hit Radio FM Plus. Je pátek dopoledne, už máme 11.23, ten víkend klepe na dveře, to je boží. Kdybyste náhodou nevěděli, kam se o víkendu vrtnout, tak já vás pošlu k nám na web hitradiofmplus.cz. Tam máme přímo sekci, kam vyrazit, a tam je toho pro vás děsně moc. Teď tam mám otevřený před sebou, opravdu nevím kam s očima. Ten víkend před námi, ten je fakt jako, pojďme si to říct upřímně, naflákanej, na plnou pusu si to řekneme. Třeba 22., což je dneska, jak už říkala Bára Purkartů ve zprávách, tak Plzeňská muzejní noc, o víkendu dny soukromých hradů a zámků, kamiony na depu, den otevřených lesů, den Šumavy, pochod Horažďovická 50 a tak dále, opravdu, kdo nevíte kam, tak se tam podívejte k nám na web a určitě si vyberete. Já vám přeju krásný víkend a za chvilku vám pošlu z muziky Coldplay a taky Miley Cyrus tady bude.
1: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Šmucler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.šmucler.cz.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
4: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
5: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
6: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
5: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
6: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle spolu.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Miley Cyrus, písnička End of the World. S vámi stále Hit Radio FM Plus, je pondělí dopoledne 11.35, úplně přesně. A my jsme si tady teda říkali, že pátek bude krásný. To víme a vlastně si to nemusíme ani říkat. Kdo už jste dneska venku byl, tak jste to zažil na vlastní kůži. Kdo se koukáte z okna, tak asi tušíte. A on nebude krásný, jenom pátek. Čeká nás právě naprosto letní a úžasný víkend. Koukám na to. Zítra, sobota, 27 stupňů v maximech, polojasno. Je tady spíš sluníčko vyznačený, malej mráček. Takže krása. A neděle vlastně úplně to samý, jen teda o 2 stupně víc, to znamená 29. Tak už bude nějaká koupačka, co? No vy otužilci, vy už se koupete jako od ledna, já to vím, vám je to jedno, ale my, kteří jsme zmrzlí a těšíme se na to, tak možná, že už bychom někam trošku mohli vlézt, co? Aspoň ty nožky. No užijte si to, myslím, že si to zasloužíme a myslím, že jsme se opravdu jako načekali. Mějte krásný pátek, díky moc, že jste s námi a jdeme si pustit i Ginu, když ten pátek máme. ATC, Around the World a neboli la la la la la.

0: Já také odlétám již v dáli. Zvedám se tady z toho našeho moderátorského křesla od našeho mikrofonu, to abych samozřejmě přenechala místo Jirkovi Pelnářovi. Už jsme se dneska lákali tím, co pro vás dneska od 12 v srdcovkách má, takže já už to teď nechám jako překvápko. Kdo jste neslyšel, no máte smůlu, máte ladit od 9, jako co si budeme, že jo? Mějte se moc hezky, já vám přeju krásný, letní, slunečný, úžasný víkend. Vykoupejte si to, užijte si to, udělejte grilovačku, opečte si buřta a sejdeme se tady spolu zase v pondělí od 9 do 12. Tak se mějte hezky, Bára Škrybová se loučí a díky, že jsme spolu byli. Ahoj!
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Sportfilm festivalové ozvěny v Plzeňském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek 28. května v Měšťanské besedě v Plzni. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
6: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
7: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
8: Drž mi kabelku.
7: OK, to jsem nečekala.
6: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
9: Trénírkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
9: Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
15: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 000 korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
19: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
20: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
21: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavý zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
21: Jednoho kterého koně?
8: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký gátatitly, jo.
21: To jo, ale jestli teď toho automobilový...
8: Nevím, prostě převalskej, jo, třeba.
22: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, taky teď vás může zdržet nehoda na Chebsku. Došlo k ní na hlavním tahu sboru směrem na Cheb poblíž Trstenic. Silnice je tam teď průjezdná jen jedním pruhem. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky. Auta jako ze škatulky.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Před náma je víkend a ten první tropický, teploty by se měly vyšplhat až ke 30.
15: Odpoledne společně můžeme skočit vůbec první šipku letošního roku do nějakého bazénu anebo koupáku, kam vyrazit. Nalejte si nás odpoledne po 15. hodině, řekneme víc.
14: No to jsem zvědavý, jestli najdem něco, kde už se dá koupat venku. Těšíme se na vás za chvíli.
16: Tak to byl takový malý šotíček ve zprávách, pojďme ještě do našeho regionu.
1: V západočeské části Šumavy začal fungovat projekt zážitkové karty Šumava Card. Hostům nabízí slevy, výhody a různé benefity. Cílem je zjednodušit návštěvníkům orientaci v regionu, podpořit místní podnikatele a propojit ubytování, turistické cíle, gastronomii i volnočasové aktivity do jednoho systému.
12: Hokejový servis Hit Radia.
17: Slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa ve Freiburgu nad Dánskem 5-1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Posunuli se z 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko, s kterým se utkají v sobotu. 3 body za gól a 2 asistence si připsal útočník Oliver Okuliar. Dánové, kteří loni na mistrovství světa doma v Herningu a ve Stockholmu dosáhli na historické 4. místo, ani na 4. pokus nebodovali.
18: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
19: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Na páteční odpoledne nám předpověď slibuje většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Může být i oblačno. Teploty na západě Čech od 21 do 25 stupňů.
12: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Je 12 hodin, pátek, venku nádherně, prostě všechno, jak má být. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio a taky naše srdcovky. Připravil jsem opět pro vás 5 fantastických a legendárních hitů a ten 6. navíc, ten bude na vaše přání. Tak mi řekněte, jak se máte dneska na konci pracovního týdne? Máte se dobře? Jestli jo, napište mi na 777-937-777, že se máte dobře. Já mám pocit, že v Česku poslední dobou nikdo nemůže nahlas říct, že se má dobře, i přesto, že ano, tak se pojďte pochlubit. Napište, mám se dobře, dejte to ze sebe a věřte, že se budete mít ještě líp. Páteční srdcovky, ty budou famózní. A jako první pro vás mám hit, který jsme právě v těch 90. v pátek večer vždycky slyšeli.
12: Hit Radio FM+.

0: Legendární Love Už Be My Lover. Je 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já si troufnu říct, že žádné jiné rádio než Hit Radio si netroufne v Česku v pravé poledne rozsvítit diskokouli. Tohle byla skutečně diskotéková perla 90. let a i když to zní jako kliše, tak v tomhle případě to opravdu není. WhatsApp Hit Radio na čísle 777-937-777, tak jste mi zasypali doslova a do písmena lavinou pozitivních zpráv. Já jsem se ptal, jak se máte a jestli se máte dobře, abyste se nebáli to normálně napsat. A těch zpráv je strašně. Já jsem strašně rád, že se máte dobře. Protože někdy ten život je těžký, ale pořád si musíme uvědomit, že je opravdu krásný. Byly určitý extrémní časy, jako třeba rok 2002. To jsme v Česku zažili jednu z asi jakoby nejtěžších přírodních katastrof moderní české historie. To byla hodně extrémně složitá cesta. Povodeň v Česku 2002. Tak buďme rádi, že už je to pryč. A když jsme u těch extrémních cest, tak Moby shodou okolností ve stejném roce nahrál jeden ze svých největších hitů. A je to srdcovka pro dnešní den s číslem 2. Extreme Ways. Jenom pro vás tady na Hit Radio.

0: Je přesně čtvrt na jednu a to je nejvyšší čas a nejlepší čas na romantiku na Hit Rádiu. MC Erik a Barbara.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Čas letí jako zblázněnej. Tohle byla třetí srdcovka z pěti po sobě jdoucích. Ta šestá bude na vaše přání. A během téhle písně tak přišla zpráva od Páji, která píše MC Erik a Barbara. To nene. Jenom to slyším a vzpomenu si na sebe v rovnátkách s pupínkama po celém čele, jak na školní diskotéce tančím ploužák s Davidem z osmičky. Děkuju moc za tuto píseň a za dnešní srdcovky. Zdravím. No tak rádo se stalo, od toho my jsme tady. Mimochodem, troufnu si tipnout, že tohle je vzpomínka, která asi většinu z nás spojuje. Úplně to vidím. Rovnátka, minimálně ty na noc, pupínky a školní diskotéka. To je prostě jasná pubertální trojkombinace. A ten ploužák, když se díváte do země nebo na ostatní kolem, že jo, jste úplně červený a držíte se na délku natažených rukou za ramena a za pas. To je nádhera, to je nádhera. To dětství a ta puberta, alespoň máme na co vzpomínat, že jo? Jednou jsem si říkal, že bychom mohli třeba v důchodu vyprávět tady ty naše vzpomínky, akorát blbý je, že my se asi toho důchodu nedočkáme tady v Česku. Ale kdyby ano, kdyby jsme náhodou někdy byli v důchodu, tak v důchodu bychom určitě poslouchali tohle. Rok 1980, Otavan a srdcovka s číslem 4.

0: Další naprosto ikonický hit, The One and Only, to je pátá srdcovka na Hit Rádiu pro páteční den.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Chesney Hawkes, tedy nejenom zpěvák, ale i herec, naspíval právě tuhle ikonickou píseň. Víte, z jakého filmu to je? Ne? No, tak to máte ode mě za domácí úkol, zjistit a zkouknout, je to vlastně docela jako prima rodinná komedie. Je 12 hodin 23 minut, 5 srdcovek máme za sebou, čeká nás ta poslední, která bude na vaše přání. A protože je zítra víkend, tak se ptám, jestli už jste si někdy o víkendu s námi na Hit Rádiu zahráli narozeninovou ruletu. Jestli ne, tak je to fakt škoda. Je to super a navíc se dozvíte, jaký hity vyšly v roce, kdy jste se narodili. No a tím pádem to můžeme udělat i dneska, jo? Nebo co dneska? Pojďme se domluvit, že od teď, ode dneška, to takhle už bude každý pátek. Každý pátek si dáme výjimečnou narozeninovou srdcovku. Jak na to? Na 777-937-777 mi právě teď začněte psát rok vašeho narození. Já úplně náhodně jeden vyberu a ze stejného roku vyberu také i srdcovku, která za cca nějakých 10 minut zahraje. Tak pojďte, máte na to 10 minut. Ještě jednou 777-937-777. Pište mi rok vašeho narození.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitý motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
6: Profi voda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
1: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
1: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
1: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
1: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
0: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: elitedate.cz.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift a srdcovka z 21. století, 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: V rámci páteční srdcovek je před námi ta úplně poslední, která je na vaše přání, a od dnešního dne to v pátek bude vždycky tak, že budeme dělat narozeninovou srdcovku, takže na WhatsApp Hit Rádia budete psát vždycky ročník vašeho narození a na základě toho já pak vyberu srdcovku, stejně tak, jako to máme o víkendu, v sobotu a v neděli dopoledne na Hit Rádiu v rámci naší narozeninový rulety. Tak, a teď pojďme na ty zprávy. Pro dnešní den tak jsem vybral rok 1978. Silva například píše: ahoj, jsem rok narození 1978, to už bude tedy dobrá vykopávka. Nikdy mě nenapadlo se podívat, jaké písničky se v té době hrály, tak jsem zvědavá a trochu nervózní. Moc hezký nápad, zdraví Silva. Marcela píše: zdravím, jsem rok 1978 a 15. května jsem měla narozeniny, tak prosím také o zahrání. Mějte se a krásný víkend všem. Marci, děkujeme za popřání krásného víkendu a od nás ode všech přejeme taky všechno nejlepší k narozeninám. A teď pozor, jdeme na to. Rok 1978. Konec 70. let. Co se tak asi jako mohlo hrát? Co se nosilo na sobě? Minimálně třeba v Americe. Umíte někdo fanfáru? Udělejte prosím fanfáru. 3, 2, 1, teď. Díky za ní. A srdcovka z roku 1978. Vás především dámy 100% potěší. Jdeme na to. Za 3, 2, 1. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning? Co jiného než legendární pomáda? Tohle je srdcovka na přání, rok 1978. Travolta, Olivia Newton-John.

0: naší srdcovky.
1: John Travolta, Olivia Newton-John a srdcovka z roku 1978, jenom pro vás, pokud jste stejný ročník narození. Tohle byla tedy narozeninová srdcovka, další tak bude příští pátek. Ovšem srdcovky samozřejmě začnou zase od pondělka v pondělí ve 12 hodin. Jinak doporučuju o víkendu v sobotu a v neděli narozeninovou roletu, kde vždy uslyšíte právě hity, možná i právě z toho vašeho roku, kdy jste se narodili. Nás čeká co? Za chviličku. Možná můžeme trošku zvolnit tempo, ne? Když je konec pracovního týdne, tak pro vás chystám tuhle velkou romantiku. Ed Sheeran. Ještě do 13. hodiny, pak nejnovější zprávy. A pak slibuju, že zase trošku zrychlíme tempo. Tak buďte s námi, buďte zítra rádiem.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
6: Tak teď je ten správný čas.
5: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
6: Nejvyšší výkupní ceny.
5: Peníze i hned na ruku.
6: Vše vyřídíme za vás.
5: Přebereme záruky.
6: Nabízíme i možnost protiúčtu.
5: Přijeďte.
6: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
5: Tým Autocentra Davokár.
7: Sny se mají plnit a ten váš o vlastním domově máte na dosah. Nové byty Pilařská nabízí vše, co od bydlení očekáváte. Moderní byt, veškerou občanskou vybavenost, kousek od centra. Byty Pilařská v Plzni na Doubravce, váš nový domov. Více na www.bytypilařská.cz.
8: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
0: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Je 12 hodin 59 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář a my jdeme také na aktuální zprávy.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Záchranné složky vyjeli k nehodě na Klatovsku. Stala se u obce Hradiště poblíž Kolince. Je to bohužel i se zraněním. Projíždějte tam určitě se zvýšenou opatrností. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz
8: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 tisíc uchazečů. Čas mají do pondělí. Přes 90% z nich jsou uchazeči o 4leté a kratší obory. Uchazečů o 6letá gymnázia je zatím asi 200, o 8leté obory asi 350. Vyplývá to z dat Cermatu. Členské státy Evropské unie finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček a zajištění jejich identifikace a sledovatelnost. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířená hlavně proti takzvaným množírnám. No a zájem fanoušků o nadcházející mistrovství světa ve fotbale se snaží zneužít i podvodníci působící na internetu a sociálních sítích. I kvůli účasti české reprezentace by si Češi měli dávat pozor na podvodníky nebo sázkové platformy slibující vysoké výhry. A teď se podíváme do našeho regionu.
2: Na Sokolovsku oficiálně odstartovala výstavba nové multifunkční stezky u jezera Medard. Bude dlouhá 13 kilometrů a nabídne nejen prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře, ale také interaktivní zastávky, vyhlídky na jezero nebo informační centrum. Kompletně hotová by nová stezka měla být koncem příštího roku.
11: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
2: Na západě Čech dál budeme mít většinou jasno nebo skoro jasno. Přechodně může být i oblačno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 21 a 25 stupni Celsia.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
1: Máme hodinku popolední, posloucháte Hit Radio a dáváte si takhle po obědě kávu ještě, jo? A kolik jich tak jako denně vypijete? Tam se, jestli patříte mezi rekordmany a nebo jste tak jako v pohodě. Za 10 minut vám řeknu, jestli je to vaše číslo ještě pořád v klidu a nebo jestli byste měli trošku přibrzdit. Zatím mi na WhatsApp Hit Radio 777 937 777 můžete napsat váš coffee count, jo? Tady kolik kafí denně dáte. Já tady namíchám 3 songy a jdu si udělat kafe a pak to provedeme.
3: Hit Radio FM Plus.

One Direction na Hit Radio při pohodové páteční odpoledne. Před chviličkou jsem se vás ptal, kolik kávy za den vypijete? Píšete mi na WhatsApp Hit Radio různá čísla, někdy je to teda opravdu jako zajímavý. Tady koukám na 3, to je vlastně jako v pohodě. Dáváte 4 kávy denně? Jestli ano, tak je to prý taky ještě v klidu, jo? Podle evropských expertů prý dokonce 5 šálků kávy denně nikomu neuškodí. 5. Co vy na to? Já nevím, na mě je to teda docela dost. Je pravda, že ráno si dělám kafe do hrnku o velikosti kýble na vodu, ale to je asi normální, když máte malé děti, nebo australského ovčáka, anebo v mém případě obojí, ale 5 kafí za den, to mi přijde moc. Vlastně ani nevím, kdy to poslední kafe by člověk teda měl potom vypít, když jich dává 5 za den. Lukáš píše na WhatsApp, Trádia, já dávám 5 až 7 kafí denně a někdy ještě jedno navrch s klímko na benzínce cestou domů. Moje tělo kávu potřebuje. No to je otázka. Fakt to kafe tak nutně potřebujeme? Není to jenom placebo? Hele, pojďme zkusit spolu takovej test. Jo. Bude to teda hodně těžký. Ne každý z nás to zvládne. Jo. O to bude zajímavější, ale zkusme si dát. Se úplně bojíte, co teď řeknu, že jo? Ale tušíte to. Zkusme si dát celý víkend, celou sobotu i neděli bez jediného kafe. To bude těžký. Bez jediného kafe, ani jedno jediný kafe, jo? Ani v neděli ráno. Kort ještě, když bude svítit sluníčko, prostě ne. A v pondělí si potom spolu řekneme, co to s náma udělalo, jo? Pokud se teda toho pondělního dopoledne dožijeme. Budu tady na vás čekat, snad ve 12 hodin. Tak sám jsem zvědavý, napište mi, jestli do toho jdete nebo ne, a v pondělí uvidíme. Dáme další hity, teď Alan Walker.

0: A Mikolas Josef Migusta tady u nás na Hit Radio 13 hodin a 25 minut. Chtěl jsem říct, to byl Alvaro Soler, ale ten bude až za chvíli tady u nás na Hit Radio společně s ním taky Alex Hepburn a nebo Kelly Clarkson. Tak a teď asi zpátky k té challenge, co jsem před chviličkou tady řekl na hlas a asi jsem to možná trošku přehnal, protože od té doby, co jsem to řekl, že bychom si mohli dát víkend bez jediného kafe, tak mi tak píská v uších, ale tak moc, že ani neslyším, co vám hraju. Jo, prostě jednoduše, přiznejme si to, jsme závisláci na kofeinu. No, tak uvidíme, kdo nakonec zvládne tedy víkend bez kávy. Alenka mi tady píše na WhatsApp Hit Radia, jestli se do toho počítá i matcha. Upřímně, hele, matcha, no, to je prostě kategorie sama o sobě, to je možná ještě na úplně jiný téma. Já jsem totiž matchu dva dny zpátky ochutnal, jenom tak jako jsem si líznul. Normálně koplo jako mě to více než centrifuga na Matějský. Jak to někdo může pít? Teď je to nechutný. To se prostě nedá. Já ale chápu. Třeba Jasmin od nás ze Snídaní šampionu, tak ta zbožňuje maču, že jo? Vlastně jako všechny holky tady u nás zbožňují maču. Je nějaký kluk, který zbožňuje maču? Věřím, že se asi nějaká výjimka najde. Ale teď se to normálně nedá pít teda. Ale okej, možná je to nepopulární názor, to si nechám na příští týden do čtvrtka, kdy ve čtvrtek nepopulární názory probíráme. My si dáme za chvíli další hity, no a jak jsem slíbil, zkusíme tedy víkendovou challenge, víkend bez kávy, no. No uvidíme, co to bude. Každopádně, pojďme právě teď ještě jednou do Snídaně šampionů, když už jsem tady mluvil o Jasmin. Jaká dneska byla Snídaně šampionů? Pojďme si to připomenout.
1: Jaká byla dnešní Snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavé zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
3: Jednoho kterého koně?
2: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký data titly, jo.
3: To jo, ale jestli
4: to automobilový.
2: Nevím, prostě převalskej.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
9: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
4: Můžeme už vyrazit do té zoo?
13: Jasně, už balím.
4: Mami, a co když bude pršet?
13: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
4: Jo, to bylo super.
13: Viď, mám dobaleno.
4: Hurá, jedem!
13: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
14: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Alvaro Soler na Hit Radio ve 13 hodin 38 minut a Péťa píše, je děkuju za tuhle písničku, tu máme v našem svatebním videu, zdraví Péťa. Ty jo, hezky? Tak to bych rád viděl to video. Většinou se dávají takový ty pomalý, romantický melodie, ale tohle... Dobrý, to vypadá na energickou svatbu plnou smíchu. Tak snad taková byla, anebo jednou bude i vaše svatba, pokud plánujete. A snad se vám nepřihodí po svatbě žádné nepříjemné překvapení. Jako jednomu chlapíkovi v Indonésii. Což teda je dost hrozný, protože zjistil po 12 dnech od svatby, že jeho novomanželka je taky muž. Přitom spolu byli víc než rok. Tak, co vás teď napadá? Jak na to asi přišel? V Indonésii, no? Já nevím, jako člověk občas by měl být gentleman a staromódní, ale v tomhle případě myslím si, že v 21. století takový to, co kdysi dávno se říkalo, že až po svatbě, tak to už zaplať pávuch asi jako neplatí. A v tomhle případě taky dobře, ale jak na to asi přišel, no? Jak na to přišel? A nevím, tak Indonésie, tak třeba večer před spaním, co? Vzal flétnu, začal na ní hrát a pod peřinou najednou vykoukla kobra. Hlavně si to nepředstavujte.

0: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 45 minut, s váma Jirka Pelnář. Dneska máme 22. května a dneska je taky Mezinárodní den Sherlocka Holmesa. Docela trefný datum na 22., protože 22. to je asi největší záhada světa. Kam zmizely ty prachy? Kde je ta výplata, která minulý týden přišla na účet? Neuvěřitelný. Jestli vám ještě nějaký peníze zbyly, tak si zajděte do zoo, o víkendu bude krásně. Jestli nezbyly, tak si zoo dáme aspoň tady u nás na Hit Radio. Shakira a její novinka Zoo, ještě do 14. hodiny. K tomu Poetika nebo Meduza.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířat.

0: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 24. května budeme v Plzni v kulturním centru Depo 2015. Happyplant.cz.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
4: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
5: Drž mi kabelku.
4: OK, to jsem nečekala.
3: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
10: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
11: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira na Hit Radio krátce před 14. hodinou. Zů! A my jdeme na aktuální dopravu. To je taky dobrá zo občas na těch silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na vozidlo údržby můžete pořád ještě narazit na dálnici D5. Jede od kilometru 67 ve směru od Plzně na Rozvadov. Pohybuje se u Krajnice, i tak opatrně. No a další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Toto je...
7: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
10: www.pubec.cz.
11: Sportfilm festivalové ozvěny v Plzeňském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek 28. května v Měšťanské besedě v Plzni. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
12: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření. Tu oba národy urazily potemné a bolestné kapitole dějin. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Startuje další daňové echo. Tentokrát se kontroloři zaměřili na jednu z nejčastěji chybně uplatňovaných položek, slevu na vyživovaného manžela či manželku. K čemu nástroj slouží, ví mluvčí finanční správy Patrik Madle.
16: Daňové echo je nástrojem, kterým finanční správa upozorňuje daňové poplatníky na možné nesrovnalosti v jejich daňových povinnostech, zjištěné z analytického zpracování dat. Umožní jim díky tomu provést opravu ještě před případným zahájením daňové kontroly a doměřením daně ze strany správce daně.
15: Díky předchozím kolům daňového echa byly na daních uhrazeny desítky milionů korun. No a v Guadalajáře, kde se během letního mistrovství světa představí i česká fotbalová reprezentace, odhalili 9,5 metru vysokou sochu legendárního brazilského útočníka Pelého. Město po utkání našich s Koreou poté bude hostit ještě další 3 zápasy základních skupin. A teď se koukneme, co je nového v našem regionu.
1: Velký bolevecký rybník v Plzni, více než 50-hektarové přírodní koupaliště, hlásí před začátkem nové letní sezony skvělé podmínky. Vody je dostatek a podle nejnovějších rozborů je skvělá i její kvalita. Obsah živin, které pro svůj růst potřebují synice, je totiž extrémně nízký. Dostatek vody je pak i v dalších rybnících soustavy.
17: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Teploty se dnes odpoledne usadí v maximech kolem 25 stupňů. Dál u nás na západě Čech bude hlavně jasno nebo skoro jasno. Jen přechodně bude i oblačno.
18: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Jsem rád, že páteční začátek odpoledne užíváte a prožíváte ve společnosti Hit Radia. 25 stupňů venku, to je fajn. To se člověk už trošku zapotí. No a vypadá to, že se zapotíme i my tady ve vysílání Hit Radia, protože za chviličku budu potřebovat vaši pomoc. A opět to bude téma, které je tak trošku na tenkém ledě a myslím si, že tady bude jako horko. Jestli máte nějaké, řekněme, zkušenosti, ano, zkušenosti s dietama, tak to bude téma přímo pro vás. Za chviličku náš pořad Pravda nebo bullshit, tady na Hit Radio.
19: Hit Radio FM+.

0: Na páteční odpoledne chviličku po druhé hodině Evanescence, Bring Me To Life. Za chviličku David Guetta, taky Dermot Kennedy. Ovšem právě teď jedno závažné a palčivé téma.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je to tady 2 hodiny odpoledne, takže je tady náš pořad Pravda nebo bullshit. A téma pro dnešní díl je...

0: Držíte oba dva spolu stejnou dietu, ale chlap schodí 3 kila jenom tím, že teda vynechá večeři, a u vás naopak to máte tak, že jenom se podíváte na nádobí, který jdete odnést do myčky a máte další kilo nahoře. Dejte vědět, 777-937-777. Pojďme zjistit, jak na tom tady v Česku jsme. A nemusí to být jenom pokud jste v páru. Samozřejmě, dejte mi vědět i vaši zkušenost, jak to máte, jestli hubnete úplně naprosto v pohodě. Za chviličku je tady plavková sezóna, máme 22. května, tak je to zásadní téma. A nebo naopak, jestli prostě se s tím fakt jako trápíte, nebo jojo efekt je tam úplně šílený. Dejte vědět, ať zjistíme, jestli opravdu v tomhle případě tady naši rádoby
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne. Tak už za chvíli na Hit Rádiu.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me na Hitrádiu přesně ve 14:15 odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak muži hubnou rychleji než ženy. Je to tak nebo ne? To je téma pro dnešní den. Pro dnešní díl tohoto pořadu. Píšete na 777-937-777, co si o to myslíte, a vypadá to, že opravdu naši
1: vědci
0: v tomhle mají jako pravdu, jo? Třeba, je to pravda a pěkně mě to vytáčí. Manžel 2 týdny před dovolenou stoupne na váhu a řekne, potřeboval bych 3 kila dolů a do odletu jsou pryč. Nevím, jak to dělá, mně to nejde, mám pocit, že co on schodí, tak to mě se uloží do boků. Zdraví Terka. Šárka píše, ano, je to tak, muži jedou jeden cyklus na stejné hladině hormonů, kdežto ženy jedou cyklus 28 dní. Tak to pak není tak jednoduché pro náš organismus, každý den jiná dávka hormonů. Prostě zase to máte jednodušší. No, jako vždy. Zdraví Šárka. Jasně, ale zase jako v tom páru ty jako výkyvy nálad a hormonů jako ovlivňujou i ty naše hormony, musím říct. Takže tam to jde tak nějak jako ruku v ruce. Další zprávy. Muži mají víc svalů a spalují i v klidu. To je prostě biologie. Chlap zhubne jenom tím, že přestane večer jíst chipsy. U nás je to mnohem náročnější. Zdraví Peťa. Co hlasovky? Posíláte taky na 777-937-777.
2: Ahoj Jirko, tak já si myslím, že to s tím hubnutím pravda je, jako, že mají pravdu. Protože já jsem chtěl zhubnout 10 kilo, změnil jsem jídelníček a už mi chybí jenom 15. Měj se hezky.
0: OK, výborně. to beru. Je to teda trošku mimo, ale beru to. Co dál? Co si o tom vymyslíte? Tak já bych řekla, že je to pravda. Já jsem změnila jídelníček, manžel se svezl se mnou a zhubnul už 10 kilo, za to já jenom 4. Nevím, jak je to možný. Další zpráva od vás. 777-937-777. Pište i vaše zkušenosti a co si myslíte o tomto tvrzení, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že muži hubnou rychleji a lépe a snadněji.

0: Kateřina Marie Tichá, zítem Plamen, je 14 hodin 23 minut, s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A pojďme na nějaké finální rezumé, jestli...
1: Vědci
0: mají pravdu a nebo ne, když tvrdí, že muži hubnou lépe a rychleji než ženy. Podle vašich zpráv to tak jasně vypadá. Jo, tady třeba Míša píše: ahoj, já bych souhlasila s vědci. S manželem jsme začali běhat a chystat si svačiny, obědy a večeře společně, takže jídlo máme zhruba stejné a on za měsíc 5 kg dole a já ani gram. Můžu prosím vědět, kde je spravedlnost? A to posledně sežral, a to je napsáno velkým písmem, pytlík gumových medvídků. Že prý kolagen, Míša. No, tak spravedlnost, tu bych v tom nehledal, no. Ale je docela zajímavý názor, a to tady píše Tomáš, který píše, že se živí jako fitness trenér. Chyba je, že v páru drží stejnou dietu. Ve chvíli, kdy to jednomu jde lépe než druhému, tak je tělo ve stresu a nefunguje tak, jak má, a proto i hůře hubne. Navíc ženy by měly držet úplně jinou dietu než muži, vzhledem k cyklu a vzhledem k tomu, jak mají nastavené tělo. Tak jo? Tak jo? Tak v tomhle případě asi vědci pravdu mají a my v tom máme taky dneska jasno. A teď ještě Terka napsala ještě rychle zprávu a tam je napsáno: ano, věci mají pravdu a už bych to neřešila, čau. Rozumím. Prostě to naštve, no. Tak v tomhle ta spravedlnost není a dámy, omlouvám se za nás, za všechny chlapy, ale asi je teda pravda, že v tomhle my to máme trochu jednodušší.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
5: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
6: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
7: Nápady, typy, inspirace.
8: Šumava žije!
9: Šumava žije! CZ.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
12: Izolvest. My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest.
11: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
12: Izolvest.
13: Tak zavolejte ještě dnes.
11: izol@vest.cz.
14: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
15: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
14: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
15: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
14: Elitex.
15: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
19: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
20: Zase tankuju.
8: Po třetí tenhle týden.
20: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
20: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
21: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
22: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
21: Kaufland.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tom Walker na Hit Radio ve 14 hodin 36 minut. Je to náročný, takhle v pátek odpoledne. Co? Zvládáte to v práci? Půl třetí odpo je hodně těžký sobě hledat nějakou motivaci ještě do práce. Myšlenkama už jsme jenom u víkendu, tak víkend se jako musíte určitě užít. Dneska tak máme i trošku fanouškovský volno večer, protože hokej se hraje i až zítra. A když jsme u té motivace, tak doufám, že v sobě najdou motivaci do práce i naše hokejky, protože zítra nás čeká bratrovražedný souboj se Slovákama na mistrovství světa. A upřímně, po tom, co jsme zažili za nervy při posledních zápasech se Slovinskem a s Itálií, už by to taky chtělo jeden zápas, kdyby jsme byli v klidu, že bychom si tak jako zafandili, hezky si to užili, dali si panáka nebo pivo při každém gólu, no, odcházeli bychom domů po čtyřech, co? To bychom si taky jako jednou zasloužili. Tak snad to bude zítra. Budeme držet palce. Nejenom hokej, ale samozřejmě i ty nejaktuálnější informace z našeho regionu s vámi dnes od 15 hodin opět bude probírat naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Před náma je víkend a ten první tropický, teploty by se měly vyšplhat až ke 30.
3: Odpoledne společně můžeme skočit vůbec první šipku letošního roku do nějakého bazénu anebo koupáku, kam vyrazit. Naleďte si nás odpoledne po 15. hodině, řekneme víc.
4: No to jsem zvědavý, jestli najdem něco, kde už se dá koupat venku. Těšíme se na vás za chvíli.

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone s hitem Beautiful Things, tedy krásné věci, tak doufám a taky vám to přeju, že vás nějaké krásné věci čekají o víkendu. Víkend má být nádherný, dokonce už mají být i třicítky, tak hlavně nezapomeňte, pokud půjdete ven, tak je to tady, nezapomeňte se namazat, taky zvenku, jo? Takový to oblíbený kliše, ale je to pravda, jo? Namazat se, hlavně opalovací krémy. Krásné věci vás čekají i tady na Hitrádiu od 15 hodin odpolední show a do 15. stihneme z hitů ještě například švédskou skupinu Mando Diao. Tohle je jejich megahit z roku 2009. Ovšem pokud jste někdy hrávali FIFU a ideálně FIFU 2006, tak je budete znát díky úplně jinému hitu. Ale to si necháme například až do srdcovek, který vás čekají v pondělí ve 12 hodin. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit, užijte víkend a v pondělí v pravé poledne tady na Hitrádiu. Tak se smějte.
1: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
6: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
7: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
15: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme! zahrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
16: To je gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. u-n.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech bourá se na Tachovsku. Dávejte si pozor v Tisové, kde se řeší nehoda dvou osobních vozidel. No a se zdržením počítejte taky, pokud jedete z Plzně do Prahy po dálnici D5. Podle aktuálních zpráv se to štosuje tradičně od kilometru 10 až po sjezd na Pražský okruh. Tak pevné nervy. Vaše další aktuální info z dopravy pište na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky. Jenom hity. Hit Radio. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Je přesně 15 hodin. Krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. V Plzni poblíž Ejpovického tunelu roste nový sportovně relaxační areál Poset. Nabídne nejen občerstvení, ale také vyhlídku na město a herní prvky pro děti. Hotovo by mělo být už letos v září. V Jáchymově na Karlovarsku zítra oficiálně zahájí letošní už 120. lázeňskou sezónu. Chybět nebude žehnání lázeňským pramenům, koncerty a také program pro ty nejmenší návštěvníky. Bezmála 80% Čechů letos plánuje strávit letní dovolenou v tuzemsku. Oproti loňsku je to o 12% bodů více. Naopak podíl těch, kteří vyrazí do zahraničí, meziročně klesl. Podle některých je zatím i konflikt na Blízkém východě.
1: Hokejový servis Hit Radia.
10: Český tým ve Freiburgu vstoupil do druhé fáze základní skupiny. Po čtyřech zápasech a jednom dni volna se dnes dopoledne na společném tréninku připravovali na Slováky. Formace byly na ledě ve stejném složení, v jakém dohrávali duel s Itálií. To znamená, vedle Romana Červenky a Lukáše Sedláka se postavil Martin Kaut a Matěj Blíml se přesunul k Danielu Voženílkovi a Matyáši Melovskému. Zítra nastoupí naši hráči proti Slovensku v 16:20.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Na sobotu nám předpověď pro západ Čech slibuje jasnou nebo polojasnou oblohu a teploty budou letní. Odpoledne se usadí mezi 25 a 28 stupni Celsia. Teď už začíná páteční divoký západ.
1: Hit Radio FM Plus.
13: Parádní odpoledne, bylo 15 hodin. Otaše, až po Prahu, dokonce i v Oráčově ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
14: První třicítky na dohled, které koupaliště jsou před víkendem otevřené a k tomu nám budete moci kecat do práce. Tři hity na přání jen podle vás.
13: Vykopneme to dvojicí letních hitů. Louis Fonsi, Demi Lovato a taky Dinoro právě teď.

0: Fonsi a Demi Lovato, ladíte divoký západ Hit Radio FM+. Léto je tady, dneska padly první 25, konkrétně tady v Plzni dneska naměřili přes 25 stupňů Celsia, takže léto, vítej.
1: No 25, to ještě jako jde, ale když se koukneš teda do předpovědi a vidíš, že jsou na dohled i první třicítky, že v neděli má padnout ta tropická hranice, se z toho dělá úplně špatně.
0: Se znám orosil z toho trošičku.
1: Hele, já to rok od roku snáším hůř a hůř, jo. To jsem ještě nezačal třeba jako otejkat z toho vedra nebo tak, víš, jako, ale ne, prostě říkám si, člověče, jakmile udeří tyhle ty tropické teploty i u nás na západě Čech, já bych se nejradši odstěhoval třeba na Jižní Moravu.
0: A nevylejzal. Ano, třeba od 12 do 16 hodin, jako důchodci nemají vylejzat, když jsou tropy, tak David by zalez někam do sklípku a od 12 do 4 by tam byl.
1: Přesně, Jižní Morava je teda sice jako nejteplejší oblast České republiky, ale Moraváci jsou banda praktická, mají tam hezky vykopaný sklepy, v něch je stabilní teplota kolem 7 nebo 8 stupňů Celsia a navíc tam mají doprovodný program, který tě prostě po svých odejít nenechá.
0: Ano, zatímco teda teplota ve sklípku je celkem stabilní, tak zásoba alkoholu moc ne.
1: To může kolísat, no. Tam.
0: Hele, ale zase, když to srovnám jako Jižní Moravu a tady my, jako Jižní Morava má jednu super výhodu. Jo. Do piva, když si dáš led, tak je to jako blbý. A když si ho dáš do vína,
1: tak tě tam ubodaj.

0: Olga Launová a Optimista, to nám v pátek zvedne náladu, kdybyste náhodou byli ještě v práci. Ladíte Divoký západ.
1: Kdybyste dneska slyšeli někoho kašlat, tak je to určitě majitel nějakého koupaliště. Opravdu. Ani první tropický víkend totiž jako nedonutí spoustu koupališť, aby otevřeli. Většinou to přichází 1. června, že jo? Tam jako startuje ta sezóna. V loni to tak taky bylo. Vzpomínáte si, jak probíhala loňská koupací sezóna?
0: No bylo ošklivě.
1: No, červen nás tak jako nabažil a potom, hele, asi na začátku prázdnin spadly ty teploty, bylo vždycky tak jako nějakých 15-16 stupňů nebo něco takového a žádná koupací sezona se vlastně jako nekonala. Takže já jsem si říkal, hele, v loňském roce tam ty koupaliště jako docela dost ostrouhaly a teďka, když je před náma ještě jako v polovině května, první tropický víkend letošního roku, no tak kšeft je přece svatý, tak to budou všichni otevírat.
0: Ne, já jsem se jako podíval, jo, takže Michal, zavřeno, Lido, Mariánky, zavřeno, Rokycany, koupaliště, zavřeno, Konstantin Kilom, zavřeno. Jediný co, tak ještě jsem zkusil teda říkat, hele, Terschenreuth, Německo, tam by mohli překvapit od 27. května.
1: Já jsem si třeba myslel, že kšeft je jako svatý, že jo, ale v tomhletom relaxačním biznisu je hlavní pohoda a klídek, že jo.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
10: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: trenirkarna.cz.
12: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kod RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
11: trenirkarna.cz.
9: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
13: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
14: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
9: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Jonas Blue, divoký západ, Hit Radio FM, tu si s váma, já vám musím prásknout jednu věc. David má hrozný problém s čísly.
1: Jako ne s matematikou. S tý jsem maturoval, všechno dobrý. Vysokoškolskou matiku mám splněnou, to je paráda. Ale pamatovat si číslo a ještě jako naše k nám do rádia, problém.
0: Takže mám před sebou tahák, jo, na kterým má normálně fixem napsaný to číslo sem k nám.
1: A4, opravdu. A já se nebojím vám ho nyní přečíst.
0: Ne, ale jako vtipný je, když mu ten papír náhodou někam zmizí, vůbec tak nevím. Úplně jako očima kouká na mě a doufá, že to číslo řeknu za něj. Jo. A teď mi trošičku mrzí, že jsem ti ten papír nesebral.
1: 720 870 237, to je číslo k nám do studia. Já si ho nepamatuju, ale vy určitě ano, vy ho možná máte i uložený, třeba v autě a nebo ve vašem mobilním telefonu, a je to ta nejrychlejší cesta spojit se s náma a trošku nám kecat do práce.
0: 720 870 237 je tu pátek. My hrajeme podle vás, napište na WhatsApp nebo zavolejte.

0: Mika a Happy Ending.
1: Ladíte Hit Radio FM Plus, divoký západ, hezký odpoledne všem.
2: Napsala nám Marta, ahoj kluci, jsem na tom úplně stejně jako David, vedra taky nedávám. Když to přijde, tak líbám klimatizaci ovládací panel. Proto chci něco vánočního, abychom to příšerný vedro za zvuku hučení klimatizace v práci jak zvládli.
1: Já jsem hrozně rád, že si právě ukázal, že nemáš problém jenom s čísly, ale i s písmenky.
2: Tady byly nějaký překlepy, já za to nemůžu.
1: Ano, svět si to na Martu, já jsem to pochopil. No tak jo, hele, pojďte stáhnout v autech okýnka, dejte si to na hlas, protože tohle minimálně ještě nějakých 5-6 měsíců neuslyšíme. Shakin' Stevens.

0: Baker a VIP, tady je divoký západ Hitrády a FM+. Já myslím, že to asi odstartovalo jako ve velkým. Mám pocit, že je venku tak 8:30 minimálně podle toho, jak se tady jako vyjadřuje David a o čem tady jako dneska mluvíme. Jo.
1: No, hledáme, kam o víkendu utéct před vedrem. U vody jsou pijavice, v lešce zase klíšťata a proto vás teďka vezmeme do pivovarského sklepení, protože tam si myslím, že by jednou za život měl vyrazit opravdu každý Čech. Je to taková meka každého pivaře.
0: A není to škoda jenom jednou.
1: To je pravda.
0: Jednou do roka si chtěl říct.
1: Takhle, ty sklepy plzeňského Prazdroje, tak to není jenom historie, ale hlavně neskutečná technologická vymoženost, protože představ si to, polovina 19. století, máš uvařený pivo a potřebuješ ho někde nechat vyzrát, že jo? Jenomže to pivo potřebuje nějaký stálý klima, nějakou teplotu a tak dál. No a tak uděláš to, že vykopeš podzemní tunely a do nich navážíš led z boleváku, který tam vydrží prakticky celý rok. Je tam jak v mrazáku, nebo jak v lednici. A udržuje v celých těch sklepeních, které mají jako desítky kilometrů, pořád stejný klima.
0: No, jako tak, když chceš mít dobrý pivo, vychlazen pivo, tak proto musíš něco udělat. Já tomu rozumím, co se ti na tom jako nepozdává.
1: No, mně se na tom pozdává úplně všechno. Já teďka jako ukazuju, že právě plzeňský Prazdroj je to místo, kde si člověk jako v létě může krásně odpočinout a schovat se před tím vedrem.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Sny se mají plnit a ten váš o vlastním domově máte na dosah. Nové byty Pilařská nabízí vše, co od bydlení očekáváte. Moderní byt, veškerou občanskou vybavenost, kousek od centra. Byty Pilařská v Plzni na Doubravce. Váš nový domov. Více na www.bytypilařská.cz.
11: Sportfilm festivalové ozvěny v Plzeňském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 28. května v Měšťanské besedě v Plzni. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
12: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
13: Streamuj Vypáš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.

Chcete práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: bez Miley by to nebylo ono. Hit Radio FM Plus přeje krásný pátek, jdeme se podívat na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda vás teď může zdržet na Sokolovsku. Opatrně v obci Josefov, kde se srazili dva osobáky. A stejná nehoda se došetřuje taky na Tachovsku. Tam si dávejte pozor u obce Tisová. Další informace z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Přestavba křižovatky u Teska v Chebu se odkládá. Práce by měly proběhnout až v příštím roce a ne letos, jak se původně myslelo. Podle projektu by se měl stávající kruháč nově proměnit na moderní křižovatku, kde budou provoz řídit semafory. Na Šumavě začal oficiálně fungovat nový projekt zážitkové karty Šumava Card. O co konkrétně jde, říká projektová manažerka destinace Šumava žije Marcela Ztracená.
14: Šumava Card je vlastně oficiální karta hosta, která propojuje ubytovatele, turistické cíle, restaurace i služby napříč celým regionem. Návštěvníci jí zdarma získají u zapojených ubytovatelů a díky ní můžou čerpat různé výhody a slevy po celé Šumavě.
1: Do systému Šumava Card se dosud zapojilo skoro 30 ubytovatelů. Do konce roku by to měla být asi 100. Přihlášku na střední si ve druhém kole přijímacího řízení zatím podalo více než 7 000 uchazečů. Čas mají až do pondělí. Seznam volných míst na středních školách najdete třeba na webu Cermatu.
15: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Zítra u nás na západě Čech bude většinou jasno nebo polojasno. Teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni Celsia.
13: Hit Radio FM Plus.
0: Krásný odpoledne, jestli nevíte, co budeme hrát, tak to jsme na tom stejně, váš další hit na přání před námi.
16: Tady jsou ještě Black Eyed Peas.

0: o tohle jste si taky psali. I tohle byl váš song na přání, ten další tady oficiálně až půl ladíte divoký západ Hit Rádia FM Plus o víkendu Tropy. A tak jsme se snažili najít místo, kam se dá jít vykoupat.
1: Už v minulý hodině jsme zjistili, že provozovatelé koupališť ten kšeft neberou jako příliš svatě a důležitý je pro ně pohoda a klídeček. To znamená, drtivá většina koupališť a takových těch míst, kam se rádi chodíte vykoupat a smočit, tak má prostě zavřeno a otevírá až 1. června. Ale je tady jedno jediný koupaliště.
0: Kam... Já se jich jako musím ještě, no, že ti do toho skáču jako zastat, protože ono otevřít jako na jeden víkend, sehnat všechny ty brigádníky, rozjet to a pak na týden to zase zastavit, kdyby bylo ošklivě. Jo, jako... Chtěl jsem se jich trošičku zastat.
1: Jasně, není to jednoduchý. Každopádně, my jsme tady pro naše posluchače a tak jsme našli jedno jediný koupaliště. Kam můžete skočit čipku už teďka?
0: Je to Babylon na Domažlicku, tam mají totiž otevřeno už od 15. května a navíc je tam z brusu nová luxusní skluzavka, kterou chcete okupit a sjet si po ní dolů. Ne, já tyhle ty věci miluju, jako já jsem tohle jak malý dítě, takže samozřejmě jako pokud mají na babčáku novou skluzavku, tak já jsem úplně...
1: No, tak až ji pojedete poprvé, tak prosím vás hlavně ne po hlavě, jo?
0: Si myslím, že až tam vyjedu já, tak se tam zašprajcnu a po skluzavce už se nikdy nikdo nesveze, než mě vyprostí tam odsaď. Jako.
1: Takže Jakub na mobilu, nikdy, vy si to tam užijte a pošlete nějakou fotečku z víkendu.

0: Jedna ducárna při pátku, krásný odpoledne, jdeme se kouknout na Hit Radio FM Plus na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Údržba mostu vás teď může chvilku zdržet na dálnici D5. Dávejte si pozor na kilometru 54,5 ve směru na Plzeň. Je tam proto dočasně zúžená vozovka. Další informace z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp 720 870 237.

0: nejlepší ořechy, ovoce a sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
10: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Začátek léta už prostě rezonuje i tady u nás v éteru Hit Radio FM+. Axwell, Ingrosso a s váma dál Divoký západ.
1: No a teďka je to na vás, jestli půjdete létu po srsti a nebo půjdete proti proudu. 720 870 237, to je číslo k nám do studia Hit Radio FM+. 720 870 237, takhle se můžete spojit s Divokým západem.
0: Já čekal, že to řekneš ještě jednou aspoň.
1: To jsem nechal na tebe, ty jsi tady taky od něčeho placený.
0: Ano, od mačkání čudlíků. 720 870 237. Napište nebo zavolejte teď ještě hodiny.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: vymete na obloha a tak jsme si dali i hodiny. Tady je Hit Radio FM Plus, nádherný odpoledne, no a jdeme na další song podle vás.
1: Na náš WhatsApp 720 870 237 napsala Martina: ahoj kluci, dneska jsem byla v práci o půl hodiny díl, než jsem měla. Zahrajte mi něco, prosím, ať se mi z roboty rychle cutíká a hlavně, ať to slyší i můj šéf.
0: Tak má, jestli to dám do výkazu, ne? Jako...
1: No samozřejmě, ale tak jako znáš to, ty výkazy jsou od toho, jako aby se tam psali i nějaký hodiny navíc.
0: Že se to děje jako standardně.
1: Tady u nás ne, samozřejmě.
0: Tak,
1: jako my jsme kontrolovali, že jo.
0: Takhle, tady je to velice snadno odhalitelný, jo. Protože existuje něco jako záznam vysílání, že jo, který když pustíš, tak jasný, že jsi tu nebyl. No tak pojďme dát, hele, něco, co vás zvedne ze židlí, ukroutíte volanty v autech, rozblikáte výstražný, stáhnete okýnko a budete békat.
1: Já věřím, že nejenom Martina je právě teďka na cestě domů z práce, před náma víkend, krásnej, dlouhej, bohužel tropický, tak to zvládněte, tady je.

0: Do páteční dopravní špičky, Kaigo, a s váma dál divoký západ Hitrádia FM+.
1: Máme taky dobrý zprávy, jedna z nejhorších uzavírek u nás na západě Čech už brzy skončí. 1. června se má totiž otevřít Rolnické náměstí v Plzni. Tahle ta uzavírka měla trvat původně jenom pár měsíců, ale nakonec se z toho prostě vyklubal zásek na více než rok.
0: Já si zrovna říkám, jako do centra zase tak moc nejezdím. Mám pocit, že jsem tam jel rok zpátky a už to bylo rozkopané. Stále jako to trvalo doteď, jo?
1: No, jasně. Není to tak, že by se tam dělní osoby nějak flákali, nebo že by se příliš dlouho opírali o lopaty, to ne. Ale oni tam prostě narazili na nějakou skálu, se kterou vůbec jako nepočítali. Navíc tam byl nějaký nestabilní svah, tak ho museli ještě zpevňovat, blablabla. No, spousta jako různých věcí. Ty problémy ale nezažívali jenom obyvatelé Lobez a přilehlých částí, ale hlavně taky podnikatele. Tak víme třeba o kavárně, tak ta přežila jenom opravdu s odřeným uchem od hrnku od kafe. Ono totiž jako jediný klienti, kteří tam během roku přišli, tak to byli ty dělňasové, co tam pracovali. Jo, ale tam jsou zvyklí prodávat třeba avokádový laté, že jo? Ale tady dělňasové si dají maximálně turka za 15 kaček, jako víc nedají.
0: No a oni evidentně moc času na to kafe jako neměli, když makali, ne?
1: Ne,
0: jako, chápu. Mně se líbí ten tvůj jako optimismus v tom, že jo, jako začíná léto, zbavili jsme se jedné uzavírky. Už si zapomněl, jak si dodat, že jedna skončila, aby dvě další mohly začít.
2: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Hledněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách eobuv ví.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
8: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Izolvest.
9: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest.
8: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
9: Izolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
8: izol@vest.cz. Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
10: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
11: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
10: Ale vyberu si sama.
11: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
10: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
11: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
15: jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
16: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavý zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
17: Jednoho kterého koně?
16: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký data titly, jo.
17: To jo, ale jestli teď
18: automobilový...
16: Nevím, prostě převalský, jo,
15: třeba. Dej si

0: Tak jsme se dofidlali až k 17. hodině. Krásný pátek, s váma je Divoký západ, Rádia FM+.
1: Teď nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dali jste nám vědět o nehodě na Rokycansku, stala se u Bušovic. Kamil píše, že se tam asi srazili dva osobáky, tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností. Díky za info a další čekáme na našem WhatsAppu. Číslo k nám je 720 870 237.
2: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky. Jenom hity. Hit Radio.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: To je gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.N.CZ.
5: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Schmutzler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás. Pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
6: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Plzeňská část Valcha bude mít vlastní mateřskou školku. Bude v Ledňáčkové ulici a nabídne místo pro více než 70 dětí. Výstavba už začala a hotovo bude asi za rok a půl. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí. Opravy čekají dětskou jednotku intenzivní péče. Víc mluvčí kraje Jitka Čmoková.
9: Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení.
1: Práce potrvají zhruba 10 měsíců, péči o pacienty ale nijak neomezí. Kvalifikací na sprint dnes odstartuje velká cena Kanady vozů Formule 1. Začátek je pozdě večer, až 10:30 našeho času. V hlavním závodu v neděli pak bude loňské vítězství obhajovat Brit George Russell z Mercedesu. Ve vedení šampionátu zůstává jeho stájový kolega, mladý Ital Kimi Antonelli.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Zítra u nás na západě Čech čekáme hlavně jasno nebo polojasno. Na teploměrech naměříme mezi 25 a 28 stupni. Teď už pokračuje páteční Divoký západ.
7: Hit Radio FM+.
0: Nádherný odpoledne, 2 minuty po 17. hodině. Kuba, Bára a David.
11: Co chystáme dál? East 17 nebo teď taky Nickelback. Hezký pátek.

0: Legendární Seventeen, tady je Divoký západ, Hitrádia FM+. Zítra hokej 16:20 proti Slovákům a tohle bude taková federativní bitka, dá se říct.
1: No často o tom jako lidi říkají, že to je bratrovražedný souboj. Já na tom nic bratrovražednýho teda nevidím, prostě Slovensko je... No, já asi nechci být zprostý.
0: Ty už jsi jako z té generace, která může to vnímat tak, že dřív jsme hráli jako pospolu za jeden tým, teď je to rozdělený, najednou jako hrajeme proti sobě, což může být trošičku pro některé jako starší ročníky maličko nezvyk. Já bych se chtěl vrátit tomu, co nás vlastně jako zítra čeká, protože my jsme favoriti, jasný favoriti i nad Slováky. A já se maličko bojím tady jako říkat, že je dáme.
1: Jo, my jsme byli favoriti i se Slovinskem, že jo?
0: Jako, jestli někdo zítra vyhraje, tak si myslím, že to bude slovenský brankář, na kterýho vypálíme třeba 80 střel, on všechny vychytá.
1: Za jednu třetinu.
0: Ano, přesně tak. A úplně po všem na konci bude prodloužení, kdy mu teda ten jeden gol dáme a my jako slavnostně vyhrajeme a budeme se tvářit, jak to bylo celý skvělý.
1: Jo, takový je jako
0: můj odhad, no, skromnej. Tak doufejme, že takhle to zítra nebude.
1: Hele, mě teda překvapuje jedna věc, Kube, jo. Ty tady prostě jako ten hokej vždycky jako vzýváš, jasně se na to těšíš. No, a potom, jakmile se začne hrát, tak na to jenom nadáváš.
0: No tak samozřejmě se proměním na toho trenéra jako zbytek českého národa a vím nejlíp, jak by se to mělo hrát, že jo.

0: TH Electro, posloucháte Divoký západ, krásný pátek vám přejeme z Rádia FM+.
1: Nad Tatrou sa blízká, a nebo kde domov můj? To bude zítra otázka a nemyslím to tak, která hymna zazní, ale co si vlastně budeme broukat, protože i po těch 30, možná více jak 30 letech jsme stále jaksi propojení. A nejde teda jenom o hokej, i když bacha, Michal Kempný, který teď letos současně hraje za český nároďák a taky za Kladno, mimochodem, tak měl možnost si zahrát i za Slovensko a slovenský nároďák. On má totiž slovenský předky, takže ta nabídka ze slovenské strany pár let zpátky skutečně přišla.
0: A to musíš mít občanství, ne přece?
1: No tak, když tam má rodinu, tak asi má slovenské občanství.
0: Jo, ok, tak to bych teda na veřejnost jako neříkal.
1: Hele, ale on se k tomu postavil správně, čelem a řekl, ne, za Slováky nikdy.
0: To je můj kluk.
1: To bych taky nikdy neříkal. No, zítra budeme držet palce, doufejme, že jako všechno bude tak, jak má být a Češi vyhrajou. Jenom hit radio.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte.

0: Příjemná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Rose a Bruno Mars si odskočili na hotel. Tady je divoký západ Hitrády a FM+. Před náma taky Neo Diamond a váš song na přání 720 870 237. Vemte WhatsApp, vyťukejte to tam a napište nám, co byste rádi slyšeli.

0: Neil Diamond a Sweet Caroline. Zdravíme západní Čechy. Když jsme tady před chviličkou tak maličko jako pošťuchovali do Slováků, tak mě úplně nenapadlo, že někdo z našich slovenských jako sousedů, braťů, nás může taky poslouchat.
1: A ano, máme tady vzkaz na WhatsAppu 720 870 237. Ahoj rádio, verím, že nie som jediný Slovák na západě Čech. Zajtra fandím našim, Slovensko do toho a nech to chalanom korčuluje, zahrajte Elán. A aj tak od nás nič iné za veľa nestojí. Ahoj, Maťo.
0: Hele, korčuluje, co to je za slovo?
1: Já nevím, asi něco s bruslením. Ne?
2: Korčule jsou brusle.
1: Jo.
0: Takže a tím to jako bruslí. Jasně,
2: no a tím to bruslí.
0: Hustý. No, já jsem koukal, co od Elánu máme. Ten má je pech, jo. Jsem našel jednu jedinou písničku. A se jmenuje, že mi je ľúto.
1: Od nás pro vás.

0: Pitbull a taky Kesha, ty největší letní hity, ty vám hrajeme rádi. Za chviličku třeba Kemrat. Kam
1: vyrazit? Když jste byli naposledy v nějakém muzeu, že to je nuda, že to tam děcka třeba nebaví. Hele, akce, která probíhá dneska na západě Čech, vám tyhle ty obavy určitě rozpráší, protože dneska můžete vyrazit na plzeňskou muzejní noc. Jednak snížené vstupné a hlavně komentované prohlídky, které se často nedějou, a možnost vyrazit do muzea třeba až do 11 hodin do večera. Co vám můžu rozhodně doporučit, je Západočeské muzeum nebo třeba Galerie 13 a hlavně Muzeum Loutek. Tam bude totiž Bubu noc, tedy strašidelná cesta.
0: Příští víkend budeme slavit Mezinárodní den dětí a tak můžete vyrazit na spoustu akcí s tím spojených. Jedna z nich se bude konat třeba v Rokycanech, a to v Hvězdárně, kde nachystali taky dětský den od 13 do 16 hodin sobota 30. května. Co se bude dít? Soutěžit, taky program ve stylu výcvik astronautů. A když bude hezký počasí, jakože má bejt, tak dokonce budete moc pozorovat i sluníčko.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Jenom hity. Hit Radio.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.

0: Letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
1: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle spokojeného prasátka.
2: U nás si budete chrochtat.
1: Farmapark Utoma.cz.
0: Utoma, Utoma, tam to všechno začíná.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Páteční hit rádio FM Plus, tohle byl Kamarád, my jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme zjistili, že většina koupališť tady u nás bude mít o víkendu zavřeno. Jak to? No, provozovatelé koupališť se prostě nestíhají kvůli jednomu víkendu vracet z Malediv a Dubaje. Ne, dělám si srandu, ono napustí totiž takový koupák v Rokycanech, dá trochu víc práce než dětský bazének na zahradě.
0: No a taky jsme se věnovali zítřejšímu hokeji. Jestli něco víme už dnes, takže nevíme, co od toho čekat. Zase pokud by to jelo jako doposud, zítra sice odvrátíme blamáš, ale příští týden rozsekáme Kanadu. A teď co je víc. V ty největší hokejoví trenéry se celý národ promění zítra v 16:20, tak u toho buďte taky.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Hodně trpělivosti to chce tradičně na cestě z Plzně do Prahy. Kolony hlásí dálnice D5, kde se stojí zhruba od kilometru 10 až ke sjezdu na Pražský okruh. Vaše další info z dopravy můžete psát k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
3: Housebrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
9: www.pubec.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
12: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
13: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Opozice úvahy o prodeji výrobce výbušnin a střelivin považuje za nebezpečné a nekompetentní. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc. Muž je v izolaci v nemocnici Bulovka. Jedna z nejvzácnějších šelem světa oslaví narozeniny v táborské zoo. Slavnostní akce na počest fosy madagaskarské proběhne už zítra. Samečkovi bude 14 let, pokračuje ředitel zahrady Evžen Korec.
15: Fosa madagaskarská je jedno z nejohroženějších zvířat v současné době. Je endemita Madagaskaru, to znamená, že nežije nikde jinde než na tomto a tady postupně bývá počet jedinců díky tomu, že se kácejí tropické lesy a využívají pro zemědělství.
14: Narozeninové komentované krmení fosy madagaskarské začne zítra 30 minut popoledni. No a lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou 24 milionů korun. Uvedl to server Seznam Zprávy. O deficitu akce, která přitáhla ženskou světovou špičku, včetně Američanky Šifrinové, informoval prezident Svazu lyžařů David Trávníček.
16: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
2: Venku krásně svítí sluníčko, zítra bude ještě lépe, tak si ten dnešní večer a zítřejší den užijte naplno. Hit Radio Classic s vámi Lea, startujeme právě teď ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Co takhle lambáda, je pátek, přátelé, kamarádi, kaoma. Právě teď z éteru Hit Radio, 2 minutky po 6. letí za váma.

Doctor, Doctor, 80 v plném proudu, hezký dobrý večer. S vámi Leona, my vlastně spolu budeme takhle usínat, zítra ráno zase spolu vstávat. Tak jak se dneska máte? Máme tady pátek 22. května. Dejte vědět, co děláte, jestli jste na cestě domů, nebo jestli už máte pohodičku, relax. Chystáte se dneska někam ven, do víru velkoměsta, jak se říká. Před námi je spousty skvělé muziky, rozhodně. Legendární 90. hit Snap a taky Krištofové právě teď. Co takhle, Kosmošo? Vzpomínáte si ještě na ten text? Dejte si ho s námi.

0: Eternity. Kdo ze vás si tenhle song zpíval? The last. A neskutečná pecka. Hit Radio Classic s vámi taky, Lea. Hezký dobrý večer. 6:58. Jdeme na další skvělou muziku. Před námi Sugar Babes, Pink Floydi. Dáme si troška toho rokoáče, ale co nás čeká, je skvělá devadesátková věc a dokonce o té kapele, která přijde, byl i seriál. Kdo z vás si pamatuje partičku S Club 7? Já byla obrovským fanouškem, tak přesně tohle za moment, konkrétně za 4 minutky, zazní z éteru Hit Rádia Bring It All Back. Těšte se.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: Elitedate.cz.
7: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
8: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
9: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD DC Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Kytičky Beat, zlaté nesmrtelné osmdesátky, i tohle vám dává v pátek večer Hit Radio Classic. Za chviličku Texas nebo Cyndi Lauper. Song pro všechny ženy, dívky, holky. Užijte si ten dnešní večer s pohodou.

0: jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: firma na zážitky.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
2: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
3: Jasně, už balím.
2: Mami, a co když bude pršet?
3: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty, jak jsi v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
2: Jo, to bylo super.
3: Viď, mám dobaleno.
2: Hurá, jedem!
3: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Posloucháte Hit Radio City, kamarádi, za minutu je tady 7:00. Hit Radio. Asi jste poznali podle úvodu, že mě trošku překvapilo, jak jsme rychlí, že vlastně ještě ani není 7 a už jsme v éteru. Ano, Hit Radio a dneska takový malý překvapení pro všechny z vás. Jsme se tady tak jako náhodou potkali a ve studiu Andrea Bezděková. Ahoj.
9: Ahoj.
10: No, já jsem tě chtěl napodobit. Ahoj, tady Vincent navrátil.
11: Ahoj, tady Andrejka.
9: Hezký skoro.
10: Ty zkusím, protože máš takový specifický hlas.
8: Jak? No, přátelé, a druhý hlas Vincent Navrátil. Ano, specifický hlas a následující půlhoďku budeme společně s vámi v éteru, co se ale mimo dění ve studiu děje v naší republice. Dneska fanoušci fotbalu, minimálně Sparty, vyrazí do Prahy na Sparta Fest. To je docela hustý, že jo?
9: No, je to kousek od nás, je to přes řeku, je to kousek hlavně ode mě, protože já jsem z Letné.
10: No, ale jsi slávistka, ne?
9: No, ale mé srdce tepe pro Slávy, takže tam se to trošku příčí.
10: I potom všem?
9: Jako já jsem slávistka, bydlím na Letný, jde to trochu proti sobě, ale domí, ty bydlíš v Praze a přitom
8: tak, no,
9: jsi kousek od Ostravy, tak pro který klub tepe tvé srdce?
8: V srdci je stále Baníček, protože kdo se narodí tam v tom kraji, tak nemá na výběr zkrátka, přátelé.
10: No, nemá, protože by jinak dostal.
12: Hit Radio FM Plus.
8: Co by bylo ale fér, kdyby každý fotbalový klub měl nějaký svůj festiák. Baník Fest. A tohle Alice Springs. Hezký večer přejeme.

0: 19 hodin, 6 minut k tomu, posloucháte Hit Radio. A co se tak vrátit na chvilku k tomu fotbalu? Kromě toho, že v Praze je nějaký Sparta Fest, jasně, já tady loboval za Baník Fest, tak jsem si uvědomil jednu věc. Zítra tady Baník hraje v Praze. Oh. A přijede 5 000 baníkovských fanoušků, to je pojem sám o sobě.
1: 5 000? Ty kráso.
2: No v poměru s Duklou, která tady bude mít 200 skalních fanoušků.
0: No, pozor, ale ty už si našim posluchačům prozradila, že tvé srdce nebije ani pro Spartu, ani pro Baník,
2: je
0: ale
2: to
0: pro Slavie.
2: Je to Slavie a my jsme si uřízli ostudu a bylo to zbytečné, přátelé. Já jsem tam byla, všechno jsem to viděla.
1: Ty jsi byla na tom legendárním zápase, kde naběhli na ten stadion a udělali tu ostudu.
2: Je to tak.
1: A
2: dokonce
1: to
2: jsem taky zachybovala, ne, že bych nalítla s petlicemi, ale chvilku jsem se radovala v moment, kdy jsem viděla ty davy, který se tam řítí, protože jsem si myslela, že už slavíme. Tak jsem taky chvilku slavila. Ale dřív, než jsem měla, no. Takže byť jsem slavila, lituju toho a nic takového nepodporuju.
1: Ano, takže pokud jste viděli Andrejku, jak v kukle mlátí kostkou brankáře do hlavy, tak ona tomu prostě jenom nerozuměla. Ona myslela, že to je party.
2: Je mi to líto.
0: NSYNC, pokračujeme v hitech. Doufám, že jsme očistili tvé jméno.
1: No ano, ostuda už je bá.

0: and Monica. Wow. To zní jako prima večer. A do toho ještě Hit Radio. A tahle ta trojice. Je tady s vámi Dominik, je tady taky Andrejka a Vinca. My jsme s Vincentem včera řešili takovej zajímavý trend, který se objevil.
1: My totiž s Dominikem občas děláme nějaký průšvihy. Ne úmyslně, ale doma za to potom máme, jak se říká, slejznuto. Existuje teď takový trend, možná si o tom Andrejko slyšela, že se diskutuje, co je vlastně ve vztahu normální tolerovat a co už je takzvaný jako princess treatment, když se vlastně jako chováš tomu svýmu partnerovi s nějakou jako větší tolerancí nebo jako jsi na něj až zbytečně moc hodná.
0: Mm-hmm. Přátelé, znáte to? Schválně tohle si můžete zahrát s námi. Odpovídejte.
1: Odpovídejte s námi, já položím otázky a vy si řekněte, je tady to v pohodě odpouštět, anebo je to až zbytečně velkorysí. Takže Andrejko.
2: Takže to jsou průsery, které se reálně staly a vy teďka chcete znát můj názor.
1: Možná.
0: Ano, za dnešek.
1: Reálně se staly nám obou s Dominikem. Takže za prvé. Zapomněl, že máte nějaký plán a vy mu to odpustíte, protože víte, že je to roztomilej mimoň.
2: Tak podle mě, kdyby se tohle stalo první dva měsíce, odpuštěno. Jinak...
1: Aha.
0: No to je lhůta.
1: Dva měsíce, to je blbý.
2: Tak jsi takovej opojený láskou, ledas co odpustíš.
0: To projde všechno.
2: Jsi benevolentnější. Hmm,
1: tak jdeme jako na surovejší.
0: Koukal se do blba a na té straně ulice náhodou šla hezká holka. A vy mu to nevěříte.
1: Ne, věříte.
0: A vy mu to věříte.
2: No a teď, v moment, kdy s tímhle... Velmi nesouhlasím, je to king treatment.
1: Ne, právě že ano, to by byl king treatment, protože by to o tebe bylo extrémně velkorysé.
2: Ale extrémně velkorysé.
0: Mm-hmm. Je to tak moc jako.
2: Je to tak moc.
1: A co když fakt jenom čuměl do blba? To nevěří, dobrý, ale jdeme dál, protože teď já se bojím. Tak jo, hele, po 14-hodinové směně mu odpustíte, že oblečení z šichty jenom odhodil namísto toho, aby ho rovnou vypral a vyžehlil.
2: No, tak to po 14-hodinové šichtě nemůže ani snad nikdo žádat.
1: Já jsi říkala, že máš doma sama bordel, viď?
2: já přiznávám, jsem trochu bordelář. Hmm. Ale pracuju na tom.
1: A poslední otázka, Domi?
0: U nich doma jsem jenom chtěl dodat, tak víme, kdo takhle po 14-hodinové směně přehlídek vysílání v rádiu odhazuje to oblečení. Má kolegyni, na kterou se jednou omylem usmál a vy mu věříte, že spolu nespali.
2: Tyjo, myslím si, že důvěra, základ zdravého vztahu, tohle to se toleruje.
1: Ale to je potom, co jsi řekla, že kdyby se koukal špatným směrem, tak ho zabiješ.
2: Víš co, já hodnotím na základě svých vztahů a já v mě důvěřuju, mm-hmm. Takže kdyby mi něco řekl,
1: dobře,
2: já ho věřím.
1: Tak jo, tak hele, víš co, tak projevte důvěru a partner vám za to určitě bezděkuje.
3: Hit Radio FM Plus.
0: A vy nám snad bezděkujete i za ty hity, co si takhle večer na Hit Rádiu pouštíme. Venga Boys, hezký večer.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Izolvest.
4: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
3: Izolvest.
5: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
3: Izolvest.
4: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
3: Izolvest.
5: Tak zavolejte ještě dnes.
4: izol.vest.cz.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
11: Rodinný dům v Roudnici nad Labem na Litoměřicku za 5 750 000. Byt v Raposi na Prachovicích na Chrudimsku za 1 990 000. Byt v Raposi na Moravském Berouně za 1 620 000. Chata v katastrálním území obce Radič na Příbramsku za 2 250 000. A garáž v Ústí nad Labem za 495 tisíc korun.
10: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
14: Hit Radio. Hit Radio.

0: Já nevím, je třeba říkat, v jakém filmu to bylo. Ach, ty čelisti. Teda, jo. Roky, posloucháte Hit Radio City, 19 hodin a za chvilku k tomu přibude půl hoďka. Já jsem dneska plakal, chci se svěřit.
1: Co zůstalo, Domino?
0: Alex má kámoše a mě zajímá, pamatujete si toho úplně svýho prvního kámoše, kterýho jste měli? Mimu synovi je 8 let a má toho nejlepšího, prvního, kterýho si našel ve škole a já jsem zbrečel, abych se k tomu vrátil, protože jeho máma od toho kámoše mi poslala fotku, že on si nalepil do deníčku fotku mýho syna a že jsou nejlepší kámoši.
1: Ježiš, to je dal tomu třpitky. Já myslel, že jsi brečel, protože jsi žárlil, že už nejseš nejlepší kámoš svýho syna.
0: To mi došlo až ty.
1: Co ty, Andrejko, měla jsi nějakou nejku?
2: To jsem 100% měla a vlastně ji pořád mám a to si myslím, že je mega krásný. My jsme byli takový ty děti podnikatelky, protože nikdo nám nedával jen tak, nerozhazovali se kapesný jen tak. Jasně. A my jsme samozřejmě chtěli chodit do té cukrárny, ale museli jsme si to odmakat. Takže my jsme měli mašličkový den a ten soused, který nedal mašličku, musel dát 5 korun.
0: Výběrčí.
2: Hezky. Výběrčí, no. Ještě... Ale pozor, taky pak byl bonus na konci léta a bylo vystoupení gymnastické. A pozor, to už bylo za 15.
1: Ty krásno, vidíš to, děti podnikatelky, takhle to vypadá, Dominiku. Ne vy, jako vy v Orloví, vy jste si říkali děti podnikatele, chodili jste po nádraží za babičkama a podnikali jste.
0: To je pravda. Hit Radio City. Cut and Move, posloucháte Hit Radio. Hezký večer.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: To je gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.NCZ.
2: Sny se mají plnit a ten váš o vlastním domově máte na dosah. Nové byty Pilařská nabízí vše, co od bydlení očekáváte. Moderní byt, veškerou občanskou vybavenost, kousek od centra. Byty Pilařská v Plzni na Doubravce. Váš nový domov. Více na www.bytypilařská.cz.
3: Housebrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: Rádio FM+.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: dneska si zaslouží. Opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: To je gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu. Hit
5: Radio. Čo už je lečí, tak jako...

0: láska si zaslouží. Opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.

music is my best friend.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla bel, byla bel, byla bel, CZ.

0: možností koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník

0: ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profi voda CZ.
3: Hit Radio.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Rádio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.